Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Okay, wait.
1: Night Air.
2: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

0: Night Air.
1: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.
2: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide, dej si tu rybu do pytlíku.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Five, you, one, two, describe my

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.
2: Niggas really weird, bro.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harcníkovou. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Píseň In Dreams I Hold You nám otevírá 8. hodinu raní, no a naším splněným snem je příchod našeho zprávaře Jiřího Klečky, který nám přináší první dnešní zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Začíná 15. ročník Prague Pride. Letos organizátoři vybrali téma Časy se mění, které má odrážet nejistoty ze sílící nenávisti ve společnosti a dávat prostor pozitivním změnám. Až do neděle festival nabídne v hlavním městě na 200 akcí. Na sobotu organizátoři pak přihystali tradiční duhový průvod Prahou. Začne na Václavském náměstí. Na očkování proti chřipce by lidé od poloviny příštího roku mohli chodit také do lékáren. Návrh novely zákona už prošel mezirezortním připomínkovým řízením. Ministerstvo zdravotnictví si od změny slibuje vyšší proočkovanost. Izraelská armáda včera v pásmu Gazy zabila dalších nejméně 13 Palestinců. Informovala o tom podle agentury AFP místní civilní obrana. Útoky zasáhly i stany, v níž žijí obyvatelé vysídlení válkou, a mezi oběťmi i 9-leté dítě, uvedli místní zdravotníci podle agentury Reuters. Fotky nebo videa vytvořené umělou inteligencí, které zveřejní firmy nebo instituce, musí být od 2. srpna označené. Vyplývá to z evropského nařízení AI Act. Na dodržování pravidel v Česku bude dohlížet Český telekomunikační úřad. Za jejich porušování hrozí v krajních případech a při těžkých nejhorších prohřešcích sankce až 15 milionů eur nebo ve výši 3% celosvětového ročního obratu firmy.
1: Sport.
2: Polští volejbalisté po dramatickém finále s Američany obhájili prvenství v Lize národů. Celkově vyhráli soutěž po třetí za poslední 4 roky. Zápas s týmem Spojených států otočili ze stavu 1-2 na sety.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, odpoledne se bude místy tvořit kupovité oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na rádiu Wave. Začíná ráno s Terezou a Jakubem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave.

0: 8 hodin 7 minut k tomu při krásném datu 3.8., tedy 3. srpna. No a zdraví vás možná u trošku netradiční, ale už také už párkrát osvědčená dvojice Jakub Vinařický a Tereza Vlínko. Ahoj Terezo.
1: Ahoj, hezké ráno, hezké vstávání. Nevím, jak to máte se snídáním melounů, ale možná prostě si říkáte, je léto, změním svoje stravovací návyky. No a dnešní den opravdu připadá na svátek melounů, takže kdybyste si říkali proč, tak jako asi úplně tak jenom jako základně, protože 3. srpna může být horko tím, že to je v létě. A meloun je skvělá jako hydratační pomůcka, protože má 92% vody, takže to je v podstatě, jako byste pili vodu a u toho jako trošku žvejkali a zbyla vám z toho dužnina. Takže jako dneska se můžete hydratovat tady tou skvělou, pozor, zeleninou.
0: Je to zelenina, je to věc, která mě neustále nepřestává překvapovat, a to například i v obchodních centrech, kde když máte ty samoobslužné kasy, tak prostě tam položíte ten meloun a hledáte ho v tom ovoci. Je to bohužel naopak, i když Tereza mi říkala, že už se ty obchodňáky přizpůsobují té common knowledge, jak se říká. Každopádně, proč o tom Tereza i tak jako intenzivně a s chutí mluví, je, protože mi říkala, že nedávno objevila znovu lásku k melounům, a to na Riviéře, je to tak?
1: Je to tak, Filip Černý, můj kolega tam v backstage rozkrojil meloun a já jsem ho strašně dlouho neměla, možná to je jako minimálně rok určitě, možná i víc, a říkala jsem si, hele, tady ten vypadá, že nemá semínka, jakkoliv to je vlastně geneticky hrozně nebezpečný a nepříjemný, tak jako je to fajn nevyplivávat a nerozkousávat. No a navíc to byl zralý meloun, takže prostě ta jeho chuť byla úplně fenomenální. Máš nějaký oblíbený druh melounu?
0: Čověče, žlutý meloun jsem si poslední dobou také docela oblíbil, Terezo.
1: Až 1200 druhů melounů je na světě. Víš, jaký je můj nejoblíbenější druh?
0: Pověz mi to.
1: Ten zralej,
0: to si řekla moc hezky. No nejenom o melounech, ale také třeba o té zmíněné Riviéře, ale také o mnoho hudebníky, kulturních novinkách. O tom všem bude dnešní ráno s Jakubem a Terezou. Teď už Denseteria od Madony, nedávná novinka z nového alba, tak příjemný poslech.

0: Lato a píseň Lottery. No a loterie, tak to je trošku i téma kultury ve veřejném prostoru, která tam zůstane, která tam nezůstane, která se takzvaně zůstane v očích publika jako milovaná a která je nenáviděná. Myslím, že téma, které hodně osciluje okolo Barrandovského mostu, po tom, co před tuším měsícem, necelým měsícem spadla socha rovnováhy a byla následně tedy odstraněna. Tak Terezo, o další takovéto umělecké prvky kolem Barrandovského mostu nejspíš Praha přijde.
1: Je to tak, další totiž betonové prvky s názvem Hroší lázně anebo Krmítko pro slony, což je prostě jako skvělý prostě pojmenovávání, tak pravděpodobně přijdeme, protože samozřejmě by se jim mohlo přihodit to stejné. Mají sice jednodušší tvar, takže nepůsobí, jako když se snažíte něco vyvážit, říká náměstek primátora Jaromír Beránek, ale taky zároveň vlastně by se to mohlo opakovat, protože všechny tyhle ty velmi staré sochy jsou z betonu a já jsem teď nedávno viděla film o betonu. Jedná se o první celovečerní film Johna Wilsona. Vy ho můžete znát z takových krátkých snímků How to with John Wilson, ano, kde on objevuje svět takovým dost jako ufonským způsobem. No a právě tenhle film se jmenuje Concrete, takže nebo The History of Concrete, dějiny betonu. A já se pamatuju z toho filmu to, že takový beton prostě jakoby v dnešní době vydrží tak jako 40-50 let. A potom prostě nutně jakoby vyžaduje opravu. Což je samozřejmě docela málo, takže pokud si kupujete nemovitosti z betonu, tak si dejte pozor na to, kdy máte dosplácet. Pokud kolem vás jsou sochy z betonu, které vznikly třeba v 70. letech, tak už jako nebuďte překvapený, že to má škvíry a že to prostě jako by zvětralo, že jo?
0: Terezo, já jsem nečekal, že jsi takový betonový fanda, asi takhle bych tě mohl nazvat.
1: No, ale máme jakoby novou informaci o betonu, prostě nebojím se ji použít. Zároveň, kdyby vy jste byli třeba nadšený do názvu nejrůznějších soch, ať už to jsou Krmítka pro hrochy anebo další věci, tak třeba můžete kouknout na Vetřelci a plameňáci, což je pořád Pavla Karouse a taky film, ve kterým teda dostávají sochy ve veřejném prostoru takové jako zajímavé názvy. Třeba žena, která sedí na sídlišti a tak se zasněně dívá, tady má název Ztratila klíče. Takže to si vždycky vzpomenu, když vidím sochu ženy, která sedí někde v parku umístěná a vypadá, že je trochu melancholická, tak si říkám, no jo, nemá klíče.
0: A to je teda, to by si označila za tvoji oblíbenou sochu ve veřejném prostoru.
1: Taky se mi ještě líbí ty samotní Vetřelci, což většinou vypadá jako takový těsně rozpuklý vajíčko nějakého neznámého tvora.
0: Což si mi zmiňovala, že například před hotelem Thermal v Karlových Varech.
1: Tam jsou spíš nějaké jako oblázky, teda takhle, když na tím jako si vzpomínám znova, ale jako je to všude, fakt úplně kdekoliv, kde vidíte prostě vajíčko, z kterého něco tak trošku vylejzá, tak jako tohoto jarní pučení, tak to může být taky Vetřelec.
0: Dobře, no kdybych měl říct já svoje oblíbené, tak tam bych vnes nejenom beton, ale také železo, nicméně v kombinaci.
1: Máš rád železní sochy, železobetonový sochy.
0: Železo, no já mám rád výdechy z metra, víš, a o jeden velmi krásný jsme byli připraveni při rekonstrukci, kterou tady samozřejmě kvituji, rekonstrukci náměstí Jiřího z Poděbra, takzvaného JZP, tam byl krásný výdech, ale těch výdechů je nadále po Praze spoustu, je ale potřeba je chránit, aby jsme o ně o všechny nepřišli.
1: No ale víš, co nahradilo na JZP ten výdech, tam je přece takový nový jakoby sídlo Sarumana.
0: Ano, ano, vypadá to jak Sarumanova věž kombinovaná s jeho přilbou, no rozhodně zajímavé, ale líbila se mi ta předchozí.
1: To je, aby holuby tam nesedali.
0: Asi tak.

0: 8 hodin 30 minut k tomu nám dohrává Skrillex a Secret Family. No a pokud i vy máte tak trochu pocit, že letošní léto, byť se toho děje opravdu spoustu a spoustu koncertů, festivalů, nejrůznějších zajímavostí, ale přesto třeba nestíháte. My totiž s Terezou jsme si tady v zákulisí lehce postěžovali, že to letošní léto je trošku hektické, plné pracovních povinností a starostí. Je to tak, Terezo?
1: Trošku nestíhám vlastně. Tak. Chtěla jsem vyrazit na nějaký festival a zatím jsem to nezvládla, možná tak i dožiju. Nicméně, pokud vy chcete prostě jenom odpočinout si dneska, malinko si připomenout, že jste třeba prošvihli víkend, tak si můžete poslechnout koncert v pohodlí vašich příbytků a dokonce u toho nebude ani vedro, pokud vám nebude teda vedro doma, nebude u vás do toho nikdo šťouchat a vlastně bude to celkem jako takový bezúdržbový stage dneska po 9. hodině. Připomene koncert britské kapely The Horror z letošního ročníku BBC Radio 6 Music Festival. Takže pokud jste nebyli, což je klidně možný, tak tuhle britskou kapelu, založenou už před 20 lety, můžete znovu ocenit, propojou garage rock, postpunk, gothic rock s experimentální elektronikou, takže asi možná doporučuji na sluchátka, no.
0: To každopádně. Takže dnes v 9 hodin stage a my přejeme příjemný postek, příjemný koncert.
2: Stage Rádia Wave.
3: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Rádia Wave.
3: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.
4: Excuse me, you whack ass bitches. I need y'all to know it's no competition, bitch. You could never, bitch. You see me? And you see you?

Věkonosti a cupcake, a teď je jedna taková zase ekologická, katastrofická, protože těch se nám tady v létě prostě dostává celkem hodně. Koukneme se na seznam zprávy, kde se píše o takovém jevu, který zní skvěle, zní jako takový letní nápoj, prostě El Niño.

0: a vy si říkáte, jo, to jsem viděla, prostě ten výborný seriál. Ne, je to taková jako věc, která způsobuje spoustu anomálií potom v našich podnebních pásmech. Každopádně El Niño otepluje oceány a tenhle ten jev se děje celkem často. Oceány navíc už jsou docela rekordně teplé momentálně právě teď. No a víme, že by se mělo vlastně ještě zhoršovat ta teplota. Jedná se samozřejmě jenom o model, takže už teď nemůžeme vědět, jestli to tak dopadne nebo ne. Zároveň ty modely ukazují konkrétně letos, že by El Niño měl dosáhnout nějakých jako rekordních stupňů, což znepokojuje všechny, kdo za těmi modely stojí. No a projevem toho El Niño je, jak jsem už říkala, třeba oteplování tropického Pacifiku až o několik stupňů.
1: No velmi znepokojený například i klimatolog Zeke Hausvater. Modely, ten říká, většinou se o klimatických datech vyjadřují poměrně zdrženlivě, takže v posledních letech jsem jen jednou řekl, že jsem doopravdy v šoku. Stalo se to, když zářijová globální průměrná teplota v roce 2023 převýšila veškeré předchozí záznamy o celých 0,5 stupně Celsia. Teď jsem ale v šoku podruhé, napsal na úvod svého hodnocení červencové sady předpovědí vývoje takzvané jižní oscilace tento klimatolog.
0: No a pokud vás vyšokovalo a vlastně taková dosavadní anomálie 2,69 stupňů El Niño v historii, tak teď bychom se měli dostat až na 3 stupně, což způsobí spoustu problémů nejenom těm oceánům, ale taky samozřejmě lidem, takže globální počasí bude hodně různorodější, budou tady pravděpodobně vyšší intenzity celé řady typů přírodních katastrof v nejrůznějších koutech světa, což jakoby, jak chápete, dobré není.
1: Dobré to rozhodně není a pro ty, kteří by třeba ještě nebyli tak zběhlí v těchto tématech, tak já bych tady ještě podal takové drobné shrnutí právě od Seznam zprávy, co vlastně to El Niño a zároveň La Niña a jižní oscilace je, tak nejvýraznějším projevem jevu El Niño je oteplení vody, to jsme si říkali ve východní části tropického Pacifiku o několik stupňů. No a co je ta La Niña? To zase zní jako nějaký velmi dobrý drink, ale není tomu tak, je opačnou fází a stejnou oblast naopak ochlazuje. No a hlavní hnací silou obou fází jsou změny ve větrech foukajících od východu na západ, kterým se říká pasáty. Pokud jsou slabší než normálně, jde o El Niño, pokud silnější, nastane La Niña.
0: Takže my čekáme prostě, až přijde nějaká holka a zachrání to.
1: Je to tak.

0: pondělí 3.8. stále posloucháte Ráno na Radio Wave s Terezou a Jakubem. Právě zaznívá A$AP Rocky Stop Snitching, no a do konce hodiny vám nasničujeme, co všechno ještě, Terezo?
1: Turnstile, taky Gordon Eve, tak už jsme prozradili, snad si to nepůjdem sednout prostě a za chviličku taky zprávy, protože ty má pro vás připravený Jirka Klačka. Gucci jeans with the stone.

2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem. Mediálním partnerem je Radio Wave. Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Turnstile a Blackout. Nás teď nečeká Blackout, čekají nás zprávy, které opět přináší Jiří Klečka.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Spojené státy a Irán dnes podle amerického prezidenta Donalda Trumpa začnou znovu jednat. Oznámil to v noci na dnešek. Trump už koncem minulého týdne odvolal ohlášený rozsáhlý útok proti Islámské republice. Tvrdil přitom, že o odklad úderu žádal Teherán a další země v regionu. Íránská média označila prezidentovo tvrzení za lež. Dětské skupiny postupně přijímají děti na nový školní rok. Ministerstvo práce podpořilo vznik více než 500 skupin. Podmínkou pro dotace je ale zaplnění jejich kapacity aspoň 65%. To se zatím některým skupinám nedaří. Hrozí, že kvůli tomu o dotace nebo jejich část přijmou. Kubánská energetická síť v neděli opět skolabovala. Dnes o tom informovala agentura AFP s tím, že obyvatelé ostrovní země, včetně Havany, se ocitli ve tmě a bez dodávek elektřiny. Kuba, která čelí ropné blokádě od Spojených států, což zemi odřízlo od dodávek paliva, se řadu týdnů potýká s výpadky elektřiny a kolapsem sítě. V kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu se dnes může veřejnost rozloučit s irským hudebníkem Glennem Hendersem, který zemřel 29. července při dopravní nehodě ve věku 56 let. Pohřeb se bude konat v úterý. Rodina vyzvala veřejnost, aby pokud by chtěla věnovat květiny či dary, místo toho přispěla irské dobročinné organizaci Dublin Simon, pomáhajícím lidem bezdomova a organizaci Ukraine in Action.
1: Sport.
2: Bratři Kopečtí skončili v cyklistickém etapovém závodu kolem Dánska v první desítce. 26-letý Tomáš obsadil 7. a o 3 roky mladší Matyáš 9. místo. Po 5 dnech se z celkového prvenství radoval hvězdný Belgičan Wout van Aert.
1: Počasí.
2: Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, bude jasno až polojasno, odpoledne se bude místy tvořit koupovitá oblačnost a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Tolik zprávy, další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na rádiu Wave pokračuje ráno s Terezou a Jakubem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

0: Don Toliver a Buddy, vy posloucháte nadále Radio Wave a Ráno s Terezou a Jakubem. No a my jsme experti v tom tvořit kvalitní dnešní plány jiným lidem, a to na základě dnešních mezinárodních dní, protože se nám jich sešlo opravdu mnoho. My už jsme zmiňovali, že dnes je Národní den vodního melounu, ale kromě toho je také den přátelství, den úklidu podlah a den vezmi si ořechy. Takže Terezo, co z toho vychází? Člověk by si měl dát určitě vodní meloun.
1: Ten už jsem letos měla jeden.
0: Ten už si měla, výborně. Také být s přáteli. Tak
1: to už jsem taky někdy byla.
0: Přesně tak.
1: Tak já se dám oříšky. Ty jim teda často, ale možná oříšky jakoby nade vše, bych řekla. Tak to asi zároveň jde zvládnout jako nejsnáz, kdybyste dneska třeba i nestíhali. Koupit si meloun jako není jednoduchý, jo. To musíte zjistit, jestli je zralej, kde ho prodávají. Jo, pak ho musíte prostě umejt, krájet. Přátelství, to je vůbec nejkomplikovanější věc na světě. Oříšky si myslím, že prostě si koupíte nějaký hezký takový kapesní balení, budete mít pocit, že jste udělali něco pro svoje zdraví, taky budete mít menší hlad a zároveň oslavíte den oříšku.
0: Přesně tak, a do toho si teda můžete dát oříšek za každou umytou dlaždici, jak jsem říkal, dnes je den úklidu podlah. Tak to
1: já
0: prostě
1: to úplně vyignorovala. To dělat nebudu.
0: To
1: den
0: dělat.
1: Neden, prostě.
0: Dobře, já to asi dělat budu, zrovna dneska mě to čeká. Každopádně udějte si z toho váš ideální mix na dnešní den.
1: Mix oříšku,
0: přesně tak. A ideálně k tomu ještě poslouchejte Radio Wave, naše pořady, nebo rovnou už dnes ráno s Terezou a Jakubem, případně potom On Air a tak dále. No, vždyť to znáte. Příjemný poslech za malou chvíli, například Deb Never, Darko Dona nebo Slow Motion Dancer. Zadumo špit.

0: 9 hodin 19 minut nám dohrává Slow Motion Dancer, no a my přecházíme k dalším tady rozhovorům, a to tedy doslova, protože před pár dny skončila první z několika první event ze tří, a to tedy Riviera, je to tak, Terezo, když tak mě douprav. Jde o to, že právě nikdo jiný než Tereza Havlínková na Riviéře, nejenom na té první, ale i na té druhé a třetí, bude mít své rozhovory, tak mě to zajímá.
1: To takové debaty, kde jsme se snažili nějak vlastně přiblížit zajímavá, ale docela i letní témata, která se nějak vztahují k hudbě, protože totiž v zámku Troja v rámci Riviéry máme vždycky koncerty, no a taky tam probíhá umění, takže ale doslova tam probíhá jako fyzicky umění, takže tam se můžete těšit většinou na nějakou choreografii, performance, odhalení nějaké umělecké instalace přímo v zámku Troja v tom labirintu té zahrady, no a potom právě debata, která probíhá tak od 19. hodiny. Minule jsme se bavili o uložených místech, tedy o tom, jak nás formuje to, odkud pocházíme, jak se s tím dá pracovat a jak třeba se ne sebe exotizovat, jestli náhodou třeba to, odkud jsme, je pro nás překážkou, anebo to může být i něco, na čem si postavíme nějakou uměleckou personu a bude to naše téma třeba celoživotní. No a teď zabrousíme do malinko takové hudebnější tematiky a sekce. Budeme se bavit o konfliktech. Ono to zní jako univerzální téma, ale tentokrát to bude o konfliktech v tom dobrém slova smyslu a třeba právě o něčem jako beef vlastně budeme mluvit dneska 11.
0: A tak 11. už o tom mluvíme dneska.
1: Jako, je to 11., což je dobrý si jako připomenout, což je příští úterý. No a mě bude zajímat, jak vypadá třeba generační tření nebo třídní a estetické v tom nejenom hudebním průmyslu, ale prostě obecně v showbiznisu. Jestli prostě beef a konflikt může být vlastně PR strategie, marketing a taky ale hnací motor toho, jak se vlastně k něčemu vztahovat a vyjadřovat. Takže dojde na takové ty věké beefy, třeba Blur nebo Oasis a nebo na beefy Drakea se zbytkem světa a podobně.
0: No a kdybyste si chtěli ten večer obohatit i o nějakou hudbu, nejen o rozhovor, tak vás čeká koncert Woden SX Silence, je to tak?
1: A koncert... Je to Klára Woden a společně se Silence a taky Josefka, který je rapper, takže nám do toho docela dobře tematicky zapadá. No a navíc taky vás čeká tanec v galerii, takže všechny tyhle ty věci jsou tam zdarma hlavně. Dobrý je jako připomenout, že můžete dorazit už na 5. hodinu. Doufáme, že bude hezky a že tam společně do 10. zažijeme spoustu zábavy.
0: Tak se na vás těšíme, my tam budeme.

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Yeah. They've been waiting for me.

0: 9 hodin 30 minut nám dohrává Kodiky a píseň Juchu a já křičím Juchu, Terezo, že máme na Radio Wave novou audioknihu, čili další způsob, jak utéct před vedry, jak se schovat k nějakému podnětnému zajímavému poslechu.
1: No a přitom bys měl spíš křičet takový jako ej, protože to se dostaneme na Moravskou vesnici právě s audioknihou. Tam se momentálně v tomhle jakoby virtuálním světě slaví hody, nastává čas tradic, hudby vína a taky jeho rozpáleného léta. A vy víte, že tohle může přinést spoustu komplikací v životě, stejně jako se to stalo 19-letému Vilémovi a o 9 let starší Florentině. A teď jejich vztah a vzplanutí budeme sledovat, jestli obstojí pod tlakem očekávání a předsudků.
0: Ano, citlivě vyprávěný příběh ze současného venkova poslouchejte do 20. září, nenechte si to ujít, protože rozhodně to stojí za to a zároveň to není ani tak dlouhá investice časová, protože tato audiokniha s názvem Hody má pouhých 5 dílů o průměrné délce, opět je to taková ta příjemná půl hodinka.
1: A zároveň taky, kdo by chtěl poslouchat po 20. září cokoliv, to se týká prostě rozpálených moravských hodů, že jo, to prostě musíte dělat do vinobraní, pak už to tady pro vás nebude.
0: Přesně jak říkáš, premiéru tato audiokniha měla 27. července, takže už nějakou chvilku běží, no a o režii se postaral Josef Kačmarčík. Tolik k audioknize, no a pokud vás třeba nezaujala, tak můžete poslouchat také dnes Starter od 20 hodin na Radio Wave.
2: Starter.
3: Starter.
2: Hitparáda neobjevených.
3: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: Cringe Prince, who did? No, tak kdo to udělal?
1: No, udělal to Cringe Prince, že jo, samozřejmě v polovině května. Tenhle pražský rapper vydal své druhý studiový album Toxic 7, nebo teda 12, pardon, římské číslice. Přesně o dva měsíce později se přihlásil s další novinkou. Spirit of Truth je deska inspirovaná šílenými náboženskými kazateli a taky to prokazuje právě úvodní track Svatý písmo. No a tu desku kompletně produkoval dosud neznámý DJ Superscam a.k.a. Zdeněk Grossman.
0: Ano, ten své beaty slaví na soulových samplech a od tracků, nebo respektive do tracků často pouští samply z filmů s náboženskou tématikou. Vidíš, to máme i přesah trochu k buchtám, které čtou o Bibli, že? A to o tom zase někdy příště. Každopádně nemělo by být opomenuto, že na desce je dokonce i diss na DJ Rockstara.
1: Takže pokud vás zajímá Who Did, tak asi pravděpodobně DJ Rockstar nebo možná Bůh, těžko říct. Každopádně tolik Cringe Prince z minulého týdne, teď už Group Love anebo Adela.

0: Devátá hodina se chýlí k přesunu do desáté hodiny. Vy stále posloucháte Ráno s Terezou a Jakubem. Co nás čeká do konce hodiny, Terezo?
1: Ano, čas opravdu běží. Za chviličku Kim Gordon, anebo taky Horace Faquion, Island Mint a pak zprávy, tentokrát poslední v desátou hodinu.
2: Dôležité hlásenie zo Skalických Vinohradov. Počas víkendu 7. a 8. augusta sa tu očakáva zvýšený výskyt dobrej hudby. V prírodnom areáli bývalého pieskovcového lomu sa bude konať už 13. ročník multižánrového festu Maringota. V rámci unikátnej dramaturgie zahrajú Moses Yuffie Trio, Sunbird, Past, Athena Chlebová a viac ako 20 ďalších kvalitných umelcov. Nebude chýbať stanové mestečko a sprievodný program pre deti aj dospelých. Festival si aj tento rok zachová svoju komunitnú atmosféru s obmedzenou kapacitou. Viac informácií nájdeš na festmaringota.sk. Mediálnym partnerom je Radio Wave.
3: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích, seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na Radio Wave.
4: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Islandmin nám otvírají 10. hodinu ranní a to znamená jediné poslední dnešní zprávy, které nám přináší Jiří Klečka.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Česko čekají mimořádně horké dny. Během celého týdne by měly teploty podle meteorologů stoupat až k 39 stupňům. Koncem týdne se mírně ochladí, nejvyšší teploty ale budou stále kolem 30 stupňů. Meteorologové proto varují před extrémním zátěží teplem a taky rizikem vzniku požárů. Sklad ruského internetového prodejce Wildberries ve Vladimirské oblasti začal po ukrajinském dronovém útoku hořet. Dva zaměstnanci jsou podle ruské státní agentury TASS zranění. Na místě zasahují hasiči. Ruské ministerstvo obrany na síti X informovalo o zásahu tří ukrajinských lodí převážnějících vojenský materiál v Černém moři a jedné nákladní lodi v Mykolaivské oblasti. Přesně před 100 lety začal pravidelně vysílat rozhlas na Slovensku. Jeho signál tehdy dosáhl jen do blízkého okolí Bratislavy. Vysílání původně začalo v provizorním studiu v centru Bratislavy. Dnes sídlí v ikonické obrácené pyramidě v centru města. Oslavy z tého výročí si dnes slovenský rozhlas připomene mimořádným vysíláním. Na letošní ročník filmového a hudebního festivalu Litomyšlfest vydali pořadatelé přes 22 000 vstupenek. Proti loňsku je to o 3 000 až 4 000 víc, i když počet uváděných filmů byl obdobný a navíc bylo jen letní kino. Návštěvníci také hlasovali o ceně diváků. Vítězem se stal časozběrný dokument Heleny Třeštíkové Bára Basiková, stejně jako v Karlových Varech.
1: Sport.
2: Basketbalová reprezentantka Eliška Joklová, dříve Hamzová, obdržela v Minnesotě smlouvu do konce sezóny WNBA. 24letá Češka rozehrávačka, která se nedávno vdala, dosud nastoupila do své premiérové sezóny v 15 zápasech.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost a ojediněle se vyskytnou přeháníky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na Rádiu Wave pokračuje ráno s Terezou a Jakubem.
1: Rádio Wave, Wave, Wave.
3: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Sara Rikas v 10 hodin a 7 minut dohrála, no a pokračuje ráno s Terezou a Jakubem na Radio Wave. Nebude pokračovat jenom našimi rozhovory zájemnými mezi mnou a Terezou, ale také nám přijde dneska hostka, je to tak?
1: Čeká nás za chvilku už velmi vzácná návštěva. Dorota Vašičková dorazí po 10. hodině, teď teda už v příštím vstupu by měla, a je to manažerka programu Prague Pride Festivalu. Takže co letošní Pride přináší za programové novinky, jak se ho můžeme zúčastnit? A taky třeba, kdo je největší queer postava české historie, tak spousta takových highlightů a novinek přinese vlastně k nadcházejícímu Prideu, který proběhne mezi 3. a 9. srpnem, takže dneska začíná.
0: Tak poslouchejte rozhovor na Radio Wave od přibližně 10 hodin 20 minut s Dorotou Vašičkovou.

0: 10 hodin, 20 minut k tomu, no a jak jsme slíbili, tak konáme. Máme tu už vzácnou hostku ve studiu Radia Wave, nás poctila svojí přítomností Dorota Vašíčková, manažerka programu Prague Pride Festival. Ahoj, Doroto.
1: Ahoj.
2: Ahoj, hezké dopoledne. Prague Pride Festival nám začíná dneska, končí 9. To je spousta dní na spoustu doprovodného programu. Pojďme ale nejdřív začít tím, kdy bude ten samotný průvod,
0: možná
2: kdy se ho zúčastnit, odkud kam dojdeme a potom si řekneme všechny další náležitosti.
1: Tak průvod, takový ten středobod celého týdne, tak ten tradičně začíná ve 12 hodin, se vychází ze spodní části Václavského náměstí, prochází se vlastně centrem města přes Staroměstské náměstí a potom přes nábřeží, ale tentokrát končíme ne na Letné, ale na ostrově Štvanice, kde bude Pride Park.
0: To mě dostává k těm letošním novinkám, protože tohle je jedna asi z těch největších, že jste se přesunuli z Letenských sadů, tuším, nebo vlastně tam přes ty sady to směřilo. Z Letenské pláně. Jste se tady přesunuli o kousek níž k vodě na Štvanici. Co další zásadní novinky? Tak víme, že ten klasický průvod bude tedy tradičně, to už si říkala, ale jsou tam nějaký ještě další takhle klíčové novinky?
1: Klíčové novinky, tak já myslím, že každý ročník prostě přináší něco nového a tomu se nedá vyhnout. Ale já bych řekla, že my tady máme, letos jsme zkusili něco nového a to je kampaň Největší queer češtvo, protože jsme se vlastně chtěli podívat s tím vlastně tématem Časy se mění trochu do historie queer lidí a volíme mezi, a necháváme teda hlavně volit návštěvnictvo mezi 14 osobnostmi z historie, kteří se ve své době snažili o queer aktivismus.
2: To je právě, já se už dívám do toho dokumentu, kde můžeme hlasovat. Takže vy taky můžete přes web festivalpragepride.com najít právě tuhle anketu a zúčastnit se. Jak jste ty osobnosti vybírali? Protože těch osobností je určitě hodně. Jak se dá posuzovat queerness nejrůznějších historických osobností? Protože máme nějaký docela omezený jakoby zdroje k těm informacím. Nikoho nepřekvapí to a jen, ale pak tady jsou osobnosti třeba méně známé veřejně. Jiří Karásek ze Lvovic, to si tak jako pamatujeme z třeba jako Češi češtiny, ale kde jste vlastně ten klíč jako hledali a našli?
1: Tak vlastně celý ten nápad přišel od kunsthistorika a mediálního teoretika Matěje Forejta a vlastně tady v tomhletom ohledu my trošku jako parafrázujeme prostě tyhle ty veřejné ankety. Je to od nás malinko provokace, protože samozřejmě co to je, jakoby největší queer češtvo, jo? Ale chtěli jsme vlastně dát prostor trošku těm jakoby opomíjeným v historickém kánonu zapomínaným osobnostem. Takže jsme se spojili vlastně s organizací Společnost pro queer paměť a pak ještě se dvěma historiky a dělali jsme si takové vnitřní hlasování, vlastně vnitřní anketu a potom jsme z nich vybírali. Potom ty medailonky, které se můžete najít, tak právě se pisovali ti historici, takže by měli být, jsme se snažili právě v nich spíš než jejich třeba profesní činnost akcentovat vlastně, co pro queer lidi udělali ve své době. A v tomhletom ohledu to byly asi jakoby ty hlavní kritéria, ze kterých jsme vybírali.
2: Takže je super, že se člověk může dozvědět spoustu novinek o osobnostech, jako například třeba atlet Zdeněk Koubek, o kterém tuším, že bude brzo nějaký film v kinech, takže spousta zajímavostí. No a to je teda další novinka, možná k tomu, co nás čeká živě v rámci celého toho týdne, tak jaký je ten doprovodný program, kam zajít, co neopomenout?
1: Tak to není vůbec doprovodný program. To
2: myslím
1: je
2: toho velkého průvodu, nebo předchozí program.
0: Tak co je ten nejočekávanější body programu, kromě toho průvodu?
1: Ne, já bych jenom chtěla říct, že je to skoro 200 akcí a máme víc jak 5 venues prostě po celém městě a potom spoustu doprovodných akcí v doprovodném programu, které dělají naše programoví partneři a partnerky. A vlastně já bych rozhodně chtěla vyzdvihnout dnešní zahájení, které bude určitě moc krásné, předvede ty nejlepší drag queens prostě ze současné české scény, nejenom české vlastně. Potom tady máme, v pátek přijede zahraniční hostka, drag queen Ginny Lemon, ale i kromě toho, že máme spoustu drag shows, nejenom vlastně v našich venues, tak třeba Pride House skýtá strašně moc debat a diskuzí. Bude tam třeba i promítání filmu, vlastně předpremiéra nového filmu Čika Čeka od Šimona Holého. Pak tady máme spoustu aktivit v Pride Village na Střeleckém ostrově, kde lidé můžou celý týden chodit sportovat nebo se jenom tak posedět. Je tam spousta vyžití během pravidelně pořádaných pikniků a třeba i workshopy ručních prací.
0: Tak to máme stovky akcí menšího i většího typu, každopádně to bude rozhodně znamenat tisíce, ne-li desetitisíce, to spíš desetitisíce lidí, tak staráte se i nějakým způsobem o to, abyste zabezpečili takové množství lidí. Proč se na to ptám? Samozřejmě jeden z důvodů je také nedávný tragický útok v Berlíně, tak jestli i na ten budete nějakým způsobem reagovat v rámci zajištění programu?
1: Ano, určitě na to reagujeme, ale tady bych jakoby vytkla před závorku takovou věc, že my jsme se rozhodli i podle toho, co má vlastně Pride ve své DNA, a to je vlastně jako nějaká protestní akce a aktivistická akce za rovná práva pro všechny, tak jsme se rozhodli vlastně neustupovat tomu, co ten teroristický čin vlastně chtěl říct, a to je nějaký strach a nenávist. Takže jsme se rozhodli, že program teda v tenhle ten moment nijak neměníme a pouze posilujeme ta bezpečnostní opatření, což znamená, že v našich jednotlivých venues máme zpřísněná a zvýšená security opatření, potom třeba na zahájení budeme kontrolovat batohy, aby to na ty největší vlastně jakoby zhromáždění, a potom jsme ve velice, a řekla bych velice plodném kontaktu s policií, se kterou řešíme jednotlivé akce a snažíme se postupovat všechna jejich doporučení.
2: Tolik vlastně k Prideu, který můžete sami zažít, prožít a užít si už od dneška až do 9. srpna. Hlavní průvod teda 8. a do té doby spoustu nejdůležitějších a velkých a malých událostí, které vás můžou potěšit, vzdělávat, a nebo taky prostě můžete jenom sedět na ostrově na Střeláku a užívat si hezké počasí nebo spoustu projekcí, debat a tak dále. Programu je hodně, koukněte na festival.pragpride.com. No a my už moc děkujeme Dorotě, že dorazila.
1: Děkuju.
2: A že nám letošní ročník představila. Přejeme vám hezké počasí, hezkou účast, hezký vibe a hlavně všechno, ať dobře dopadne. Díky moc. Ahoj.

0: 10:33. Doufám, že nadále posloucháte Ráno s Terezou a Jakubem. Ono už to takové ráno není, už jenom to teplo tomu nasvědčuje a právě ohledně teplot se bude zabývat i dnešní premiérový nebo další díl Fasád od 18 hodin.
1: Alena Hrceníková se svým stále ještě docela takovým novinkovým pořadem získala prostě do vínku jedno obrovský takový jako light motiv, doslova letní motiv, a to jsou vysoké teploty, takže ať už to jsou okenice anebo mlžítka, tak teď máme tady další téma a to je vlna veder v rámci krizového plánu Česká města. Ho totiž stále nemají úplně vyřešený. No a Jan Richter, specialista na adaptaci města na klimatickou změnu z pražského magistrátu, v nejnovějších fasádách vysvětluje, jak se právě na vedra připravuje Praha a proč jsou horká léta teprve předehrou toho, co nás všechno čeká.
0: No já to řeším dost intenzivně, Terezo, už jenom protože má například malého psíka, jeho šťapky, on je ještě celý černý, takže to vedro vyloženě přitahuje, ale ty ťapky prostě se popálí hned, jako ten beton může mít až 50 stupňů, možná i o tom se bude Alena Hrceníková bavit s Janem Richterem.
1: Asbestový fusekle prostě, takže nejenom jak ochránit svá živá stvoření, ale prostě i sebe nakonec. Koukněte dneska do programu a užijte si fasády v poslechu po 18. hodině.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Hrceníkovou. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Dokonce jako svět, v kterém The Strokes vydávají nový alba.
1: Je to tak, no já ne, člověče, představ si to.
0: Kultovní kapela newyorské indie rockové scény vydala své dlouho očekávané 7. studiové album Reality Awaits, takže realita na Strokes počkala. Trošku se proměnila pod jejich rukama a nánosem času a nějakých jako nevyhnutelností, ale jako na nové nahrávce nebo na té předchozí The New Abnormal i si tentokrát povolali svého výhlasného producenta Ricka Rubina a právě, že přes všechny ty roky, kdy jsme se o The Strokes třeba tolik nezajímali, tak tady slyšíme ten nezaměnitelný a taky ho vlastně dokážeme rozpoznat, tady tu ležerní a mistrovskou prostě ten touch, který prostě The Strokes provází. Takže pokud se si teď říkali, tohle zní jako The Strokes, tak oni to jsou The Strokes.
1: Je slyšet, že ty je máš dost naposlouchaný i to, jaký používáš ty krásný adjektiva, moc se mi to líbí, Terezo. Každopádně všudy přítomný autotune efekt, plonkové singly, dlouhohrající novinka rozhodně polarizuje fanouškovskou základnu The Strokes. Prominentní ve tvorbě The Strokes ovšem zůstává taky poetizování, krásné slovo, poetizování takzvaného chaosu, to mám velmi rád, jsem velmi velký chaotik, takže The Strokes pro vás ideální volbou pro další chaotiky. No a my z Reality Awaits nasazujeme právě burácející track The Fruits of Conquest, který jste mohli před malou chvílí slyšet.
0: Pokud vás stejně jako mě jako malinko vyhodil právě ten autotune, který rozděluje tu veřejnost, tak jste si mohli třeba říkat, je to zní jako Strokes, ale kdyby to někdo vygeneroval, což by nebylo divný, ale ne, The Strokes si prostě takhle jakoby, jo, upravili své vyznění úplně sami. No,
1: zašpásovali v podstatě. Za malou chvíli už Martina Foldinová předávka, těšíme se na ní.

0: 10 hodin 54 minut, no a v tento čas samozřejmě už dávno zde s námi sedící Martina Foldinová. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj. Většinou, když slyšíte fakulta, tak to může znamenat, že tady sedí Martina Foldinová, mají na sebe takový nějaký jakoby magnet playlistu, bych tomu řekla.
1: Jo, jo, jo, je to tak. Fakult, můj asi nejoblíbenější slovenský hudebník.
2: No. My ještě jednou připomeneme Den melounu dneska.
1: Ano, prosím vás, Mezinárodní den máš vodních
2: nějaký,
1: melounů.
2: Máš nějaký oblíbený vodní meloun? Jako myslím odruda.
1: Počkej.
2: Nebo barvu,
1: Já myslím, že vodní meloun je ten růžový, jenom.
2: Počkej, a není den všech
1: červeno-růžový.
2: Není den všech melounů.
0: Počkej, to ti zjistím, Národní den vodního melounu, tak pozor, to je zrada trošku.
2: Takže pak bude ještě Národní den žlutých melounů.
0: Je to možný, no ale já když na nás tak koukám, na nás tři, tak je spíš důležitý to, že jsme se tu sešli na Národní den přátelství. Takže
2: wow.
0: Já vás považuji za své přátelé.
2: To je pravda. To se dá oslavit různě, možná na nějaký způsob Martina přijde ve vysílání a ještě vám ho třeba řekne.
0: No Martina, co máš tomu co říct?
1: Těžké pondělí. Zkoušíte mě potom, co jsem byla celý víkend ve vysílání, ale tak já zkusím něco vymyslet třeba. No.
2: Dobře. Že jo? Takže Dukla k tomu ještě spoločasem a za chviličku už slibovaná čtyřhodinovka s Martinou. My se loučíme, pa?
0: Ahoj.
3: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific operu Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC Hoge, I Do Young, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího. Mediálním partnerem je Radio Wave.
4: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Kytarovka Spoon, nebo teď domácí hudebnice Alena Kostelová Širmanová, tak to je Aiko s trackem Shotgun, teď na vlnách Rádia Wave, je pondělí 3. srpna, 6 minutek po 11. hodině dopolední, no a odstartovala další On Air u nás na Waveu, tentokrát tedy s Martinou Foldinovou za mikrofonem. Doufám, že máte krásný, příjemný start do nového pracovního týdne, že máte úsměv na tváři, příjemný den, taky výhled, třeba i na nějaký ten dobrý oběd, klidně už za chviličku. No a jaký je výhled na dnešní 4hodinovku se mnou za mikrofonem? No tak třeba už za chviličku nabídnu ukázku z aktuální epizody podcastu Studovna, pak v následujících hodinkách na řadu přijdou třeba naši chudáčci, herní podcast Quest nebo Houpačky, tedy podcast o rodičovství, ve kterém se velmi tematicky věnujeme teď letním měsícům. Tak to bude zase velmi tematicky rozkročená směna po následující 4 hodinky. No a teď zpátky k muzice. U nás v playlistu před námi Saint Younghorn, taky už za chviličku s trackem Samurai Schwert, ale teď stále ještě poměrně novinkový track v naší rotaci, který má takový v skutku, až bych řekla, zákeřný název pro moderátora, moderátorku, protože se jmenuje Jump Up Vinia, tak toto vypadá v pořádku, ale když se třeba podíváte na web, jakým způsobem se to píše, tak je to v skutku malinko jazykolam. Chad Hugo, teď je na vlnách Rádia Wave, aktuální novinka, která míří k vašim uším.

0: Rapper hudebník Saint se skladbou Tea Over Henny, teď na vlnách Waveu, ale před námi už slibovaná ukázka z nového dílu podcastu Studovna. Jaké to je věnovat se něčemu intenzivně nad rámec školy? Dvojčata Barbora a Tereza Tomáškovy jsou finalistkami soutěže Středoškolák roku, no a není to zdaleka jediné ocenění, kterého dosáhly. Ve Studovně probereme, jak všechno zvládají a co jim to přináší i naopak bere. Celý tento díl už teď k nalezení a poslechu buď na webu Rádia Wave, anebo ve všech podcastových aplikacích.
1: Já vás kratičce představím. Bára je finalistkou letošního ročníku soutěže Středoškolák roku, působí v mezinárodním filmovém průmyslu od svých 17 let, pracovala jako produkční i asistentka režie na nejrůznějších projektech uvedených v kinech i na streamovacích platformách. V roce 2025 spolu založila produkční a distribuční společnost Crystalloid a letos nastoupí na právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Terka je finalistkou loňského ročníku soutěže Středoškolák roku, hraje na příčnou flétnu a studovala zároveň na gymnáziu i na konzervatoři. Získala také mnoho mezinárodních ocenění a kromě hudby se věnuje vědeckému výzkumu, například v oblasti protinádorové léčby. A letos nastoupí na třetí lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Co vám pomohlo v tom balancovat mezi tou školou, nějakým osobním životem a tím zápalem a zájmem?
2: Já jsem se to musela strašně naučit. Jako já jsem začínala právě v těch 17 v tom studiu a to bylo šílený. Já jsem nevěděla, kdy je den, kdy je noc, já jsem odpovídala na zprávy non-stop, prostě pak jsem tam i spala a bylo to jako fakt moc, too much bych řekla. A fakt jakože, když jsem odešla po 3/4 roku, jako za tu dobu my jsme stihli udělat fakt hodně věcí a nebo pro mě to jako byla výborná škola vlastně, když to takhle řeknu. Ale když jsem odešla, tak jsem byla jakože a stop, teď nebudu nic dělat, teď prostě mám jenom školu a uvidím, co bude dál. No samozřejmě 2 měsíce na to prostě se založil Crystalloid, ale jakože, ok, ale ty 2 měsíce mi dali hodně, protože jsem se naučila nějak tak jako ty rovnováhy. A i teďkon třeba mám prostě, si řeknu, hej, dneska nic nedělám, neotevřu počítač nebo prostě odepíšu na jeden e-mail a čau. Prostě nebudu nic dělat. A je to strašně důležitý, si myslím, protože tak jako, já jsem naštěstí klepu neměla jako zdravotní problémy nějak fyzický, ale psychický ano. A to bylo crazy, no.
1: A bylo to tak, že fakt jste si museli sáhnout na to dno, když to tak řeknu, na to jako nějaký vyčerpání. A až potom přišlo to uvědomění, vlastně musím se dát do pořádku. Musel tam prostě proběhnout tenhle tvrdý náraz.
2: Asi jo, určitě. Asi jo. No. Jako, nevím, no, jak jinak by se tomu dal jako předejít. Ono jsme si říkali, to je tak jako neomezený ta energie, to ona vždycky přijde.
1: Jo. Přesně, to taky znám, jako když přesně mi bylo nějakých 17 až 19, tak člověk má mnohem jako větší drive, ale o to ten náraz potom může být jakoby silnější. Co byste vzkázali vašim vyučujícím? Teď už jste ze školy pryč, čeká vás vejška, tak se můžeme trošku poohlédnout. Co byste jim řekli, doporučili, vzkázali? Baru.
2: Tyjo, co bych jim doporučila? Zbudit zájem ve studentovi. Ale jo, to, jako my jsme měli učitele, kterým se to povedlo, jo, jako hodně dobře. Moje učitelka na španělštinu, tak to jsem úplně milovala a naše třídní taky. A pak samozřejmě tam byly učitele, kteří byli jakože mech, já se to jdu odučit a čau, nechcete nic po mně, že ne, nechcete, tak dobrý. Takže já si myslím, že taky jako balanc jasný, a že ne, asi každý to má vyloženě, že chce jako motivovat ty studenty, asi nevím, tak třeba, když jako teda nechcete motivovat, tak jestli máte učit, no. Já si myslím, že ta motivace je strašně důležitá.
3: Já bych vzkázala jenom, že fakt děkuju za to, že my, že by to umožňovali studovat ty 2 školy a do toho dělat výzkum, protože to fakt není standard.
2: No to je hezčí, no. Tak já se přidávám.
1: Ne, tak je to jako častý téma. Vy jste měli štěstí a jsem za to strašně ráda a nemají ho všichni. Prostě určitě spousty aktivních studujících, kteří narážejí na překážky přesně v podobě nějakých vyučujících, kteří je nemotivují a tak dál. Takže to jsem ráda, že to zaznělo a jsem ráda, že jste to měli takhle tolik podpory vlastně od té školy.
4: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Není to sen, Blue Velvet nemají pravdu, Jirka Klečka skutečně dorazil do proskleného studia Rádia Wave. Vítej, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Náš zpráva samozřejmě, se kterým teď zabrousíme na vody, vlny našeho webu, naší sekce Wave News, kde konkrétně zaměříme svoji pozornost na jednu aktualitu, protože přísnější pravidla pro používání umělé inteligence teď nově platí pro firmy nebo státní instituce. Už by se vám tak třeba nemělo stát, že si píšete s chatbotem, aniž byste věděli, že na druhé straně není živý člověk. To tedy vyplývá z evropského nařízení AI Act a Jirka už samozřejmě bude vědět daleko víc, co přesně to znamená pro běžného člověka, uživatele.
1: No tak jak už jsme říkali, ty firmy nebo úřady, které používají AI třeba ke tvorbě reklamních a informačních plakátů, tak pro ty se to bude týkat. Právě na nich teď musí být jasně napsáno, že vznikly s pomocí umělé inteligence. Nejde ale jen o vizuální stránku společnosti, které AI vyvíjejí, budou muset upravit způsob, kterým ty obrázky vznikají a generují, aby bylo rozpoznatelné v rámci dalšího ověřování pomocí jiných strojů, že jde o generovaný obrázek. A soukromých uživatelů AI, jako seš třeba ty nebo já, se tahle regulace ale nedotkne.
0: No a kdo bude to dodržování hlídat vlastně?
1: U nás v Česku to bude Český telekomunikační úřad, ten může v závažných případech udělit pokutu až 15 milionů eur, což je zhruba 360 milionů korun, anebo taky sankci ve výši 3% celosvětového ročního obratu firmy. Úřad bude každý případ posuzovat zvlášť, no a cílem těchto opatření je podle Evropské komise omezit klamání a manipulaci a pomoci lidem činit informovaná rozhodnutí.
0: Na to, jestli člověk používá nebo nepoužívá AI, už jsem se tady ptala opakovaně, vlastně ty oslí můstky už tak nějak začínají být v tomhle tématu takzvaně vystříleny, protože vůbec nevím, na co se mám ptát v takovém kontextu, tak jenom proto, abys ještě úplně neodcházel, Jirko, tak jak se máš dneska?
1: Já se mám dneska docela fajn, na to, že pondělí jsem se ráno docela rychle probudil a těším se, že si v tomto teplejším počasí půjdu zaplavat po práci.
0: Půjdeš si zaplavat? Máš nějaké oblíbené konkrétní koupaliště?
1: Konkrétně oblíbené na samozřejmě Podolí, ale tak tam v tuhle dobu bývá většinou plno, když je takhle vedro, takže asi skočím na Olšanku.
0: Já 8 let bydlím v Praze a nikdy jsem nebyla na žádném koupališti, ani na žádném bazéně prostě, jsem nebyla nikdy, ani jednou podle mě.
1: Ale tak do Podolí musíš, protože to je taková ta ikonická, brutalistní možná řekněme, i stavba z prostě těch dob minulých a je to fakt jako pěkný a já s tím mám hodně a osobních zkušeností protože, a zážitků, protože jsem se tam učil plavat v ve čtvrté třídě vlastně.
0: Takže taková nostalgie je hezká. To je pěkné, to je pěkné. Počkej, ty jsi se učil plavat až ve čtvrté třídě?
1: Já si nejsem jistý, která třída to nakonec byla, ale nikdy na prvním stupni to bylo určitě to bylo na Podolí, protože vždycky, když teďka cítím chlor, tak se úplně přenesu tam.
0: No, já se přiznám, že tak já jsem vyrůstala v Ostravě, ale mám pocit, že plavat jsme chodili daleko dřív než ve čtvrté třídě.
1: Je to možný, přiznám si, že si to nevybavuju. Možná to bylo třeba třetí, ale
0: to,
1: nevím.
0: To byl nějaký chyták teďka, na který jsem tě vůbec nechtěla dostat. Ale tak dobře, já beru na zřetel, že bych jako člověk, který žije stále ještě v Praze, měl vyrazit na nějaké plavání a nejlépe na Podolí. Dobrá tedy, ale nemám to teda dělat v nějakou konkrétní dobu, protože tam bude hodně lidí.
1: Myslím si, že teďka, jak je vedro, tak to tam bude přeplněný. Ale když tam půjdeš, tak moc doporučuju jít po té cyklostezce, případně si půjčit nějaké kolo a dojet tam a ze Staroměstský, protože to je moc pěkná trasa podél řeky.
0: No tak vidíte, kdybyste někdo náhodou třeba nevěděl, co s načatým pondělkem, tak už máte jeden konkrétní tip. Jirka Klečka se mnou ve studiu, ahoj.
1: Díky, naslyšenou.
2: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
3: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásty na zahradě srnky.
2: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
3: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
2: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.

0: pátek v Praze usazená slovenská hudebnice Daša se skladbou First Blush. No a před námi teď Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Přináším jednu festivalovou pozvánku.

0: Co se týče kultury na celý tento týden, protože pokud se budete nacházet v Plzni a že bych vám to tento týden rozhodně doporučovala, tak si můžete opět po roce zajít na festival Inspiral Garden. Ten se letos vrací už po 7. No a mezi 3. a 8. srpnem promění tamní Šafaříkovy a Smetanovy sady takový živý komunitní prostor plný hudby, DJ setů, debat, street foodu a taky designu. Součástí programu totiž bude také oblíbený street food festival Babylon na Plotně a taky Mint Market, a to s tvorbou lokálních designérů a tvůrců. Inspiral Garden dlouhodobě propojuje alternativní kulturu s místní komunitou a z veřejného prostoru pak vytváří místo setkávání, sdílení a nových zážitků. Co je na tomto festivalu velmi příjemné, tak že festival má tradičně vstup kompletně zdarma, no a pokud by vás zajímal kompletní line-up, určitě koukněte na jejich velmi hezky zpracované webové stránky Inspiral garden.cz, tam se můžete proklikat na aktuální program a můžu zmínit, že třeba v rámci hudebního programu dnes v pondělí 3. srpna vystoupí kapela Good Times Only, Pexeso nebo Marcel s Židot s Holy Crap, mezi DJs pak bude patřit Twix nebo Knack a taky se můžete dočkat v odpoledním čase debaty Garden Talks Město jako událost mezi slavností a každodenností. To je titul té dnešní debaty. Debaty budou probíhat každý den, stejně jako hudební program, ať už to bude ve formě reperů, reperek, celohrajících kapel, a nebo třeba DJs, které můžete potkat právě už třeba v odpoledním čase a pak v těch pozdních večerních hodinách. Ten program je skutečně bohatý a za mě osobně velmi sympatický. Takže Plzeň Festival Inspiral Garden mezi 3. a 8. srpnem. Rozhodně je z čeho vybírat. Koukněte na web inspiralgarden.cz.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Domácí hudebník Matěj Čech, a.k.a. Mat 213 a jeho poslední hezký léto, což byl trošku návrat do minulosti k jeho předchozí desce Nesu oheň. I o té jsme si s ním povídali ve studiu Radia Wave a můžete ten rozhovor dohledat zpětně. Na domácím poli a hřišti budeme pokračovat i nadále, ještě předtím, než odběje dnešní 12. hodina, tak se koukneme na zub původem plzeňské formaci Cold Meat Party. Zavzpomínáme na jejich skladbu When I Was Small, takže ta vás čeká ještě v pondělním dopoledním čase. No a pak v tom odpoledním, až se přehoupneme přes 12. hodinu, tak můžu prozradit, že nabídnu v rámci redakčního obsahu Rádia Wave třeba ukázku z aktuální epizody našich chudáčků.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.
2: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

rádiovej. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.

Americká zpěvačka Amber Mark a ukázka z její druhé dlouhohrající desky Pretty Idea. Tohle byl track s názvem Let Me Love You, taková ideální záležitost pro letní měsíce. Příjemný kousek teď na vlnách Rádia Wave, 7 minutek po pravém poledni, takže pokud právě obědváte, přeji vám dobrou chuť a doufám, že máte něco velmi dobrého. Martina Foldinová vás samozřejmě zdraví z proskleného studia na rohu Vinohradské Balbínovy. My jsme s muzikou začali dnešní novou hodinu vysílání, s muzikou budeme i nadále pokračovat. Teď míříme za velkou londýnskou hvězdou, která se objevila vlastně na scéně v loňském roce, a to se svojí debutovou deskou Like a Ribbon. John Glacier, to je to jméno, o kterém budu mluvit v následujících okamžicích, a jejíž skladbu uslyšíte už za chviličku. Tahle reperka vlastně od vydání desky vůbec nezahálela, stihla nejrůznější spolupráce s MC Coulem i s mojí velkou oblíbenkyní, hudebnicí Blondshell, no ale byla ve studiu třeba i taky s dvojicí Take a Day Trip, což jsou držitelé hudebního ocenění Grammy z roku 2022. Výsledkem toho jejich posledního společného setkání je pak i skladba Bond Girl, která nese možná nějaké lehké známky inspirace detroitským technem, do jehož rovného beatu John Glacier sype své nejrůznější volné asociace. No a abychom si taky tu skladbu představili i v audiopodobě, tak Bond Girl, skladba, která míří k vašim uším, je právě teď. Tady John Glacier.

0: name. Adenuga? No. Took a while stabbing the dark. It's my first name minus the AI. And you couldn't write this even with AI. Cause man's been a barus from back then in the playground spitting at break time.
1: Different hat, different vibe, different hat, different mode.
2: Chudáčci na rádiu Wave tentokrát takzvaně nahlédli pod pokličku sami sobě a odhalili ty nejvíc bláznivé nabídky, které jim přinesla herecká práce. Do jakých situací dostala Adama a Petra jejich herecká profese a obstáli se ctí? Poslechněte si nový díl, kterým vás provedou milovníci, kaskadéři a myslitelé Petr Uhlík a Adam Trnka Ernest. Před námi teď krátká ukázka.
3: Se mnou do posilovny.
4: Chodí Benito Rosso?
3: Ne, chodí, protože já chodím rád do takový jedný jako zapadlý a chodí tam v ten čas většinou taková partička tří autobusáků, kterým je v průměru 45 třeba a vejš. A já, aby jako oni věděli, jakýho tady intelektuála mají vedle sebe, tak jsem si vedle toho, vedle té lavice, na který jsem cvičil, položil ten časopis otevřený směrem do té posilovny.
4: Ne.
3: A říkal jsem si, že když půjdou kolem... A
4: normálně stará škola, jo.
3: No ale no přesně, to hlavně. A říkal jsem si, že pak budou třeba říkat.
4: My tady máme takovýho fakt blázna do kulturistiky.
3: Ale já přitom nejsem jako blázen do kulturistiky.
4: No
3: ale
4: ten
3: zkrátka,
4: den chtěl být.
3: Ten den dneska jsem chtěl být. A chtěl jsem, aby si oni, až půjdou, ty normální, víš, ty
4: jasně,
3: normální chlapy z práce,
4: jasně,
3: až půjdou k těm autobusům řídit ty naše, řídit ty naše životní dráhy, tak aby si říkali, mimochodem chlapi, všimli jste si, s čím cvičí ten herec? On nečumí do mobilu. On má nějaký starý kulturistický časopisy. Hmm. Tyjo, to je skvělý, to už se dneska nevidí. A takový už dneska nejsou. Možná to s tou jeho generací
4: není tak špatný.
3: A abych se přesvědčil, jestli si to opravdu říkají.
4: Tak jezdíš autobusem s tím.
3: Tak jsem si vypnul sluchátka, i přesto, že jsem měl v uších.
4: To je tak ubohý, ale já to tak znám.
3: A zjistil jsem.
4: Já to taky dělám. No.
3: A zjistil jsem, že jsem jim úplně že prostě,
4: že to vůbec
3: ne, že podle mě si ani nevšimli za těch x let, že se zapotkáváme.
4: No jasně.
3: Ale jako, ano, tohle jsou ty skupiny lidí, ke kterým já tak jako lnu.
4: Jo, a chceš udělat dobrý dojem před nimi.
3: Ano, přesně.
5: Chudáčci, když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci, s Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Hudební projekt Jana Boroše Čáry života se skladbou Děkuju teď na vlnách Rádia Wave a já mám pro vás jeden tip, který se dotýká živého koncertu, na který ale vlastně vůbec nemusíte chodit, respektive si ho můžete zasadit do svých uší třeba jenom v podobě sluchátek, protože dnes v pondělí mám pro vás pozvánku na 9. večerní, kdy běží ve vysílání náš pravidelný pořad Stage, no a na stage dnes budeme poslouchat živý koncert britské kapely The Horrors, a to z letošního ročníku BBC Radio 6 Music Festivalu. The Horrors, pokud náhodou netušíte, je britská formace založená v roce 2005. Ve své tvorbě tak nějak propojují garage rock, post-punk, gothic rock, taky experimentální elektroniku. No a během let se vlastně vyvinuli od takového tvrdého syrového zvuku k propracovanějším atmosférickým nahrávkám. Jejich přes dvě dekády dlouhé působení je řadí mezi nejvýraznější jména ostrovní alternativní rockové scény. Na průlom jim rozhodně přineslo jejich debutové album Strange Horse z roku 2007, na které pak navázali kritikou oceňovanou deskou Primary Colors, která jim vlastně dokonce získala nominaci na velmi prestižní ocenění Mercury Prize. V loňském březnu vydali své 6. studiové album, které vlastně představilo novou sestavu jejich kapely a navázalo na jejich, řekněme, dlouhodobé experimentování se zvukem. Pokud chcete slyšet, jakým způsobem, tak dnešní večer náš pořad Stage začínáme v 9.
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

0: Griff teď v pondělním odpoledni na rádiu Wave a v našem playlistu, ale před námi už další kulturní zastavení. Tady je Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát přináším pozvánku opět na celý tento týden a na hlavní město tentokrát, protože v Praze začíná festival Prague Pride. Ten letos probíhá hned na 6 hlavních místech a na řadě dílčích míst různě po Praze. Největší lokací je tedy Pride Park, ten je nově na ostrově Štvanice, kde festival v sobotu vrcholí. Ten hlavní průvod, který asi velmi dobře znáte, proběhne 8. srpna a vyrazí z Václavského náměstí, pak projde historickým centrem, no a nakonec dorazí právě do zmíněného Pride Parku. Festival Prague Pride zažívá zahájení festivalu, a to právě dnes, přesně v 17.30. Ano, v 17.30 se dnes začne s dvojicí ostřílených DJ veteránů. DJ Henriette je zakladatelka projektu Freedom Night, která na české klubové scéně září už od roku 2004 a pravidelně se vrací na stage Prague Pride festivalu. No a po jejím boku se představí taky DJ Willem, jeden z nejdéle hrajících houseových DJs v Čechách, jehož kariéra započala v roce 1992 v legendárním klubu Radost FX. V 19 hodin se na řadu dostane matka českého dragu, Čiči Tornádo, tedy kultovní postava české travesty a drag scény s docela nezaměnitelným projevem, smyslem pro recesi a láskou k show. A můžu zmínit na dnešním programu ještě čas 19.15, to uvítají na pódiu Chica Checa Pala Santa, což je drag persona herce Jana Ciny, která vznikla při natáčení nového filmu Šimona Holého právě Chica Checa. Pokud vás zajímá kompletní program festivalu, určitě koukněte na jejich webové stránky festival.pragpride.com.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Legendární hudebnice, producentka Sophie s trackem Get Higher, zastupitelka kultovního labelu PC Music, teď na vlnách Rádia Wave. Ať je jí země lehká. Doufám, že máte krásné a příjemné pondělí 3. srpna. Posledních 6 minutek nás dělí od 13. odpolední do té doby v playlistu Guns nebo hudebnice Absal, hudebnice, kterou můžete zaznamenat i s živým vystoupením v podniku Meat Factory letos na podzim, tak koukněte na konkrétní data a program na podnik Meat Factory. No a my míříme za další muzikou.
1: Série večerů s podcasty, které hýbou Českem. Známé hlasy, silná témata a živé publikum v jedinečné atmosféře areálu Trojského pivovaru v Praze. Celý program najdete na letnipodcastovascena.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
3: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

tradičně abstraktně rozbitý zvuk hudební produkce i vokálu, tak jak to má tenhle hudební producent rád. Tohle je Igloo Ghost s trackem New Species na vlnách Radia Wave. Ještě předtím hudební duo Magna Carta s trackem BFF a to byl hudební start všechno dohromady pondělní 13. odpolední u nás na Waveu. 10 minut po 13. odpolední teď v tuto chvilku. S další muzikou budeme pokračovat, taky vám nabídnu nějakou tu kulturní událost, kterou můžete v následujících dnech navštívit. No a mimo to dnes po 13. nabídnu taky ukázku z herního podcastu Quest, se kterým tentokrát zavítáme na zaživým publikem, vlastně na takovou vášnivou debatu na letní podcastovou scénu, kde se tentokrát rozebírali vysněné herní tituly, které ale ještě nikdy nikdo neudělal. Pokud vás zajímá herní svět, určitě vydržte u přijímačů, ukázka z aktuálního Questu už za chvilku. No a teď už slovenský rapper Gleb a nebo hudebnice, americká zpěvačka, herečka, tanečnice Tina Shey a ukázka její aktuální tvorby, tady track s názvem Crash Out.

0: Slovenský rapper Gleb už je skutečně velký kluk. Tohle byla ukázka jeho aktuální tvorby. Skladba Puff na vlnách Waveu, ale my už si teď společně pustíme ukázku z nového dílu herního podcastu Quest. V Questu si tentokrát budete moci poslechnout, řekněme, vášnivou debatu z letní podcastové scény, kde Jarda Šárka i Lukáš rozebírali své vysněné tituly, které ještě nikdy nikdo neudělal. Vy celý tento díl už teď můžete najít a poslouchat buď to na webu Rádia Wave, anebo klidně ve všech podcastových aplikacích.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
2: Dobrý den.
3: Dobrý večer.
2: Vítáme vás na živé epizodě Questu, kterou natáčíme na letní podcastové scéně v Troji. A úplně poprvé, my už natáčíme ty živáky docela dlouho, už pár jich za sebou máme. A úplně poprvé dneska máme vyprodáno, takže za to jsme vám chtěli strašně moc poděkovat, že jste za náma dorazili. Opravdu si toho vážíme.
3: A to tleskáte sobě.
2: Tleskáte sobě a tleskáte si správně, protože přece vy jste ten důvod, proč my jsme tady. Mé jméno je Jarda Mévald, společně se mnou je tady Lukáš Grigar.
4: Dobrý večer ještě jednou.
2: A netaktně jsem nechal na poslední místo, ale rozhodně ne svým šarmem, důrazem a vším možným. Šárka Tmějová, ahoj.
5: Dobrý večer, dobrý večer.
4: Jsi šarkmem?
2: Dneska téma dnešního dílu, protože my jsme loni dělali takovou politickou, nepolitickou satiru. Byl tady s náma Jan Špaček. Původně jsme chtěli, aby byl tajným hostem i dnes, aby dorazil a zasedl si někde mezi tady vás do publika. Třeba se to stane, protože on mi říkal, no možná, uvidím. A což je takový velmi konkrétní samozřejmě. Ale téma dnešního dílu není o politice, ani apolitice, ani nepolitice.
5: Ani o ptácích.
2: Ani o ptácích.
5: Ani o špačcích.
2: Ano, to je pravda. Chvilku mi to trvalo, než mi to docvaklo.
4: Počkej, tyhle vtipy mám dělat já, ty jako nejlasnější.
2: Dneska to bude o hrách, které ještě nikdy nikdo neudělal. Protože já, když jsme si dávali dohromady toto téma, tak jsme zjistili, že společně jsme hráli ne stovky, ale možná tisíce her, a je těžký nás překvapit. Je těžký překvapit člověka, který se hraním her živí. A člověk by si řekl, a to je přece super práce, živit se hraním her. Člověk jenom hraje hry, pak hraje hry.
4: Pak hraje hry dál, protože nemá na jídlo, protože to není dobře placená práce.
2: Ano. je to odvětví, ve kterém je to složité, zejména teda v roce 2026. Šárka by o tom mohla velmi vyprávět.
5: Mě ještě nikdo nepropustil na rozdíl od tisíců různých lidí, kteří se živili děláním her, ne teda hraním, ale možná i tím hraním.
2: Ano, ale naše herní zkušenost kolektivní je taková, že když člověk si řekne, no počkej, ale tohle ještě nikdo nevymyslel, tak často někdo z nás řekne, ne, počkej, hra z roku 97, která se jmenovala XYZ, nebo Z třeba, tak...
5: Tam jsou ty diamantový krochny.
2: Tam jsou... Já to neřekl.
1: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.

si mi ztratila, našel jen otázky. Smyslel jsem, že jde žít bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že jde žít bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky.

trochu pop, trochu bossanova. Tohle byla hudebnice Olivia Dean se skladbou Danger, teď na vlnách Rádia Wave v pondělním odpoledni. No a já mám pro vás jeden tip, který se dotýká letních měsíců, konkrétně vlastně už programu, který můžete navštívit tento týden v sobotu dopoledne. Právě tento víkend totiž ve Valči probíhá další ročník multižánrového festivalu Povaleč, na který ale míříme i my, jakožto Radio Wave, a náš pořad konkrétně Podhoubí, to je ten, o kterém bych teď ráda mluvila, protože náš ekologický podcast, tedy Magdaleny Kořenové a Prokopa Pitharta, ti vás provázejí tímto pořadem, tak přivítá živě na festivalu Povaleč tentokrát investigativní novinářku Zdislavu Pokornou z deníku N, se kterou budou společně probírat její novou podcastovou sérii Tykačův svět. Ta nabízí poněkud unikátní pohled na to, jak se velké biznisové zájmy dotýkají životu obyčejných lidí v těžce zkoušeném regionu a nakonec vlastně i všech občanů, občanek Česka. Pokud vás zajímají podrobnosti, koukněte buď to na facebookovou událost, kterou můžete najít už vytvořenou v tento okamžik, anebo třeba koukněte na přímo celý line-up festivalu Povaleč, třeba si tam vyberete i nějaký další program, je to velmi jednoduché, povaleč.cz. Před námi další muzika a bude to You Know s trackem No Going Back.

0: To není hrad, ale je to instalace. Před námi další Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Ano, mám pro vás tip na jednu speciální instalaci, kterou můžete zažít ve středu 5. srpna odpoledne, a to konkrétně, pokud se budete nacházet v Českých Budějovicích, protože do prostoru kasárna Žižkárna si můžete zajít v 17 hodin na projekt kolem jdoucí. 6 bytů jakožto zrcadlo české společnosti, to vás čeká na místě. Kolem jdoucí, tak je vlastně takový narativní prostor. Výtvarná instalace inspirovaná sociologickým výzkumem Rozdělení svobodou. Česká společnost po 30 letech. Místo grafu a statistik nabízí 6 zmenšených bytů, které reprezentují různé sociální třídy dnešní České republiky. Pokud dorazíte jakožto návštěvníci, do nich můžete vstoupit, otevřít různé zásuvky, číst dopisy, prohlížet osobní předměty a postupně objevovat příběhy jejich obyvatel. Ta instalace využívá principy narativního designu, inspiruje se počítačovými hrami a imerzivními instalacemi a taky zve k novému pohledu na ty v uvozovkách druhé. Bez předsudků, skrze prostor a osobní zkušenost. Víc než zajímavá to instalace, můžete ji zažít v Českých Budějovicích kasárna Žižkárna, 17. hodina a kolem jdoucí a středa 5. srpna.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Kulturistán.

0: Britský hudebník, multiinstrumentalista, zpěvák, experimentátor, spolupracovník řady velkých známých jmen. Tohle byl britský hudebník Sampha, ukázka jeho poslední dlouhohrající desky, track s názvem Can't Go Back. Připomenu, že na Samphovu dlouhohrající desku jsme čekali dlouhých 6 let od jeho vydání desky Process v roce 2017. Pak jsme se tedy po dlouhých letech dočkali desky Lahai, a to 2 roky zpátky, 2024. No a nezdá se to, ale po tom dlouhém čekání už by člověk zase chtěl nějakou tu novou muziku, tak kdo ví, doufejme, že tentokrát nebudeme muset čekat hned dlouhých 6 let na to, abychom se dostali k další muzice. Co se týče tohoto hudebníka, taky držitele od prestižního ocenění Mercury Prize, výtečný to hudebník, pokud jste náhodou ještě někdy neproposlouchali jeho diskografii, tak vám to určitě vřele doporučuji udělat. Dnes máme pondělí 3. srpna, což je den, kdy slaví svátek všechny Miluše, takže tradiční zdravice, přání všeho nejlepšího, doufám, že budete mít krásný, nebo že máte už teď krásný, příjemný den. No a samozřejmě všem Miluším teď směřuji následující skladby u nás v playlistu. Patřit mezi ně bude výtečná domácí hudebnice Karolina Beranová, ale zamíříme i do zahraničí. Destroyer též před námi do 14.
1: Špína.
2: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
4: Špína.
5: Špína.
6: Pořad, který se vám zarije za nehty.
5: Špína.
6: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
7: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
6: youtube.com/radiowave
8: Radio Wave.
9: Děláme vlny.
6: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
10: Ahoj, tady Karolina Beranová, posloucháte Radio Wave.

0: Inci Girin, to je 24-letá zpěvačka původem z Turecka, která teď ale momentálně žije ve Filadelfii a vystupuje pod jménem Inji, pod kterým teď posloucháte její skladbu Girls na vlnách Rádia Wave, kde taky jinde. Je pondělí 3. srpna, 6 minut po 14. odpolední. Ladíte dnešní On Air s Martinou Foldinovou za mikrofonem. S muzikou jsme započali další hoďku, s muzikou budeme i nadále pokračovat a tentokrát se vrátíme hezky do pohodlí a bezpečí domova, a to za Cringe Princem. Tohle je pražský rapper, který vlastně teď v letošním roce vydal své druhé studiové album Toxic 12. No a přesně o 2 měsíce později se přihlásil o slovo hnedka s další novinkou, s deskou Spirit of Truth, což je vlastně album věnované takovým náboženským kazatelům. Může to prozradit hned už úvodní track Svatý písmo. Tu desku vlastně kompletně produkoval doposud docela neznámý DJ Superscam, tedy Zdeněk Grossman, který svoje beaty staví na různých soulových samplech, na samplech z filmů s náboženskou tematikou v tomto případě. No a na celé desce můžete najít třeba i diss track na DJ Rockstara. Tak velké doporučení to na Cringe Prince vždycky. Připomenu, že jsme s ním v minulosti nabídli taky Phono Session, v rámci které odehrál taky i nějaký freestyle rapový. Stojí to za vaši pozornost, tak když tak koukněte na YouTube Rádia Wave. Tady ukázka jeho úplně nejnovější tvorby, track s názvem Who Did, a to vlastně i s osobní zdravicí.
1: Seru se, já jsem Cringe Prince since 98. Právě posloucháte Rádio Wave.

0: O tom, že jsou letní prázdniny super, asi nepochybuje vůbec žádné dítě. Trošku jinak je to možná v pozici rodičů. Pokud ty děti sami máme, tak dva letní měsíce, kdy nefungují školy a školky, můžou být docela výzva. Rodičům přibývá nárazově celá řada povinností, ať už je to vození dětí na příměstské tábory, můžou je vlastně brát sebou třeba do práce, řeší, co budou doma sami obědvat. Navíc je tu taky tlak, že tenhle čas bychom si měli společně co nejvíce užít, a to vlastně nehledě na to, jestli na to máme síly nebo peníze. V aktuálních Houpačkách jsme tohle všechno probrali s Lucí Hermánkovou, lektorkou krizové intervence z organizace Cesta z krize, která provozuje také non-stop krizovou linku pro dospělé. Před námi teď ukázka z aktuální epizody našich Houpaček.
1: Letní prázdniny je něco jako vymknutí se z normálního běžného systému. A zase z odborné literatury, z praxe je jasný, že jakmile máme nějaký řád a jsme na něj zvyklí, tak ten řád nás vlastně jako drží. Že se o něj můžeme opřít, jsou to sice nějaký stereotypy, ale vlastně nám šetří energii a funguje to. A ve chvíli, kdy ten řád vlastně najednou není, protože škola není, všechno je jinak, tak to dá hroznou práci vlastně se zase navyknout na nějaký nový stereotypy, který navyknu na dva měsíce a pak zase nejsou.
2: A my je potřebujeme.
1: Přesně tak. My potřebujeme, aby jsme dobře fungovali, potřebujeme mít nějaký pevný body, pevný řád, pevnou strukturu. A když ta struktura zmizí, tak se nemáme o co opřít a může nás to zuskočňovat. Může nám, to na nás klade vlastně nárok tu strukturu si jako nově vymyslet. A jak to jako zařídit, když na to vlastně nemám kapacitu, nemám sílu, nemám energii, nemám zdroje. Na tu dovolenou se připravit dá minimálně v tom, že nemusíte být pořád všichni dohromady. Že je možný si tam plánovitě nevymýšlet, jako že, já nevím, jedno dopoledne půjde máma s dětma tam a tam a táta bude mít volno. Odpoledne si to otočej. Jo. Taky je možný, aby třeba nebyli se všema dětma najednou. To záleží na tom, jak ty děti jsou velký. Že? Ale jako mít ten požadavek, že pořád, celou dobu, budeme všichni spolu, budeme dělat všechno dohromady a budeme šťastní. To je nesmysl, to nejde.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Skutečně vysoké teploty letos opět lámou rekordy. Česká města přitom stále nemají na takové vlny veder krizový plán. Jan Richter, specialista na adaptaci města na vlastně klimatickou změnu z pražského magistrátu, v nejnovější epizodě našeho podcastu Fasády vysvětlí, jak se na vedra připravuje Praha a proč jsou horká léta teprve předehrou toho, co nás čeká. Novou epizodu našich fasád můžete poslouchat buď to na webu Rádia Wave, ve všech podcastových aplikacích, no a nebo třeba právě dnes v premiéře ve vysílání. Startujeme přesně v 18 hodin.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harciníkovou. Dnes od 6 večer na Rádiu Wave.

0: Bloom a Anna Veverková na skladbě SOS teď na vlnách Rádia Wave, ale před námi teď další Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Poslední Kulturistán v mé dnešní vysílací směně dnes nabídnu, co se týče brněnského kontextu, na vskutku zajímavou projekci snímku, kterou můžete navštívit ve středu 5. srpna. Konkrétně se bavíme o projekci, která proběhne v prostoru brněnském prostoru Sibiř. Startuje se o 6:30 večer. No a můžete se zajít na snímek Zkompostuj mě. Belgická aktivistická skupina usiluje o legalizaci kompostování lidských těl jakožto ekologické alternativy pohřbívání. Tato metoda zatím tedy není v Belgii, a to ani v žádném státě Evropské unie legální. Ta idea kompostování lidských těl vyzdvihuje jeho spirituální a psychologický rozměr. Kompostování totiž umožňuje vnímat smrt jakožto součást přirozeného cyklu života. Citlivě natočený film sleduje aktivisty a aktivistky, kteří provádějí experimenty s těly prasat, hledají inspiraci v jiných zemích, no a řeší etické otázky, legislativní limity i praktické výzvy spojené s novými technologiemi. O co víc, projekce tohoto snímku je kompletně zdarma, je tam tedy vstup zdarma na tento večer. Startuje se o 6:30, film Zkompostuj mě můžete vidět na brněnské Sibiři, a to ve středu 5. srpna.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: pondělí 3. srpna, téměř 3. hodina odpolední a čau Bella, teď hlásí tričko Kai Vladyky, který sedí naproti mě. Ahoj.
1: Čau Bella, krásné odpoledne, dobré ránko, pokud právě vstáváte a happy pride.
0: Happy pride, je to tady, je to tu a neříkáme to jen tak, protože na letošní pride míří i Radio Wave s nějakým tím programem, kam míříme, co můžeme zažít, pokud se vypravíme, co se týče kontextu Radia Wave, ty to určitě všechno víš.
1: Je to tak, mě třeba zítra čeká moje drag show, která je ale vyprodaná, takže to jsem chtěl jenom tak zaflexovat, tomu tak, se nedostanete. Ale každopádně ve středu prosím přijďte na živý pod, který samozřejmě moderuju já s Eliškou Soukupovou a budeme tam mít taky naší největší domácí drag popstar Miss Petty. Bude to ve středu teď v 15 hodin v Pride Houseu, což je myslím ve Štěpánské, v nějakém kině ve Francouzském institutu. Určitě to je všechno krásně napsané na internetu.
0: Určitě to bude krásně napsáno na internetu. Co to pro tebe znamená? Co pro tebe znamená Pride? Můžeš to zmínit?
1: Tak jako doslova možná ten překlad jako hrdost. Já třeba jako queer člověk se dost bojím poslední dobou, jako čím dál víc, i potom co se teď stalo v Berlíně, necítím se bezpečně.
0: Chápu.
1: Bojím se o sebe, o své kamarády, takže to pro mě vlastně příležitost, jak být sám sebou a oslavovat a nepropadat tomu smutku ani tomu strachu. Všichni společně.
0: Všichni společně. Tak abych zůstala u té pozitivní noty, už máš nějaké outfity vymyšlené.
1: No a je. A kolik? Až moc.
0: No, tak počkej.
1: Ale zároveň s tím, jaké je počasí, že tak myslím, že možná budeme spíš sundavat, že z toho budou nakonec jenom jako trenýrky, jako v rámci legálních možností.
0: To je pravda vlastně.
1: Neřeklo.
0: To je pravda, že ty teploty vlastně v tomto týdnu budou docela intenzivní a zároveň to možná bude proloženo nějakýma bouřkama, tak jako být opatrný, zejména to si myslím, že bude takové heslo v rámci tohoto týdne.
1: Být opatrný ve všech možných možnostech a taky nás čeká teplý týden ve všech možných významech toho slova.
0: Je to tak, je to tak. A ještě mě zajímá jedna věc. Máš tam svoji drag show, ta už je vyprodaná. Bude tam náš podcast pod, který budeš moderovat, ale máš třeba nějaký highlight z celého toho týdne, na co ty osobně se úplně nejvíc těšíš?
1: No já bohužel jako drag queen jsem tak busy, tedy vypjatá, že bohužel toho tolik nestíhám se jako dojít podívat, takže asi až o víkendu, na průvod a potom letos to bude na Štvanici, že jo, takové to, taková ta pohodinda, hudba, legrace, jídlo a pití po průvodu, takže to se já těším v sobotu, no, že si zatančíme odpočinem, trošku možná i jako zapaříme.
0: Trošku zapaříme.
1: Vidíme tak, se tam, doufám.
0: No, to zajistá. Krom toho, že teda budu non-stop ve vysílání Radia Wave, tak snad budu mít prostor na to se i vypravit na nějaký ten program. Určitě se kouknu na net. Je tam toho celá paleta řada. Už jsem dneska zvala. V 17.30 dneska oficiální zahájení na ostrově Štvanice, kde je letos právě Pride Village. A to až do nedělního dne, celý tento týden.
1: Tam myslím, že uvidíte dneska na tom zahájení i moji kolegyňku právě Elišku, která tam bude s Honzíkem Cinou alias Lačika, tak to tam otevřou.
0: No tak vidíte, takže máte se na těšit, věřte. Takže pokud jste v Praze, určitě se vypravte ostrov Štvanice. No a následující 3 hodinky Kája Vladyka za mikrofonem až do dnešní 18. hodiny. Tak si to užij, pa.
2: Popme se 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

To byla Birdy na Radio Wave 6 minut po 15. hodině a od mikrofonu už vás zdraví Kas Vladyka. Doufám, že se máte krásně, máme tady první srpnové pondělí. Je horko, tak doufám, že jste v chládku snad. Já tady pro vás dneska budu až do 18 hodin a abyste věděli, co nás čeká teď do 4, tak je toho samozřejmě spousta. Kromě dobré hudby to budou například tipy kam dneska za uměním a na výstavu. Dáme si taky ukázku z nového nádechu o tom, co to vlastně znamená mít dobrý sex. No a z našeho pondělního playlistu tu už jsou před námi Jantrej a Essay s trefně pojmenovaným trackem Heatwave, hned potom Procfiscal nebo skvělý Frank Ocean.

0: čeho všeho se skládá takzvaný dobrý sex? O tom si Lucie Zajda povídá v nové epizodě podcastu Nádech se sexkoučkou Julií Gajou Poupětovou. Proč je užitečné vědět, jaký typ sexuální touhy máme? A co je to vědomé erotično? Celý díl najdete na webu wave.cz, aplikaci Můj rozhlas a na všech podcastových platformách a tady už je krátká ukázka.
1: Ale taky jedna z klíčových komponent jakoby spokojenosti se sexuálním životem. Jednoznačně schopnost komunikovat o sexualitě, dovednost, kterou rozvíjíme, která se prostě vyvíjí s věkem. A další důležitý atribut je se učit. Být ochotní se cítit trapně, být ochotní ustát nejistotu, která je strašně moc lidem v sexualitě nepříjemná. To je number one, prostě nepříjemný pocit. Ale být schopni ustát nejistotu znamená být schopni se učit. Jo? Protože tam já se začnu ptát a nevědět je v pořádku. Tady jde určitě o to si říct vlastně sami sobě možná nejdřív, udělat takový jako vnitřní revizi toho, proč vlastně ten sex dělám. Když vím, proč to dělám, tak jako si můžu líp říct, dobře, jak se k tomu můžu dostat. To, co mi vlastně u toho sexu dává smysl, tak jak se k tomu můžu dostat. A já můžu zjistit, že tradiční pojetí sexu, že oba dva jsou ve stejnou chvíli vzrušení, oba dva by měli dospět k orgazmu, ideálně ve stejnou chvíli, no tak to je hodně jako těžký akrobatický cvičení. Má smysl si to říct mimo, co se mi líbí. Chce to uvolněné prostředí, neutrální prostředí, mít nějaké začínací věci, mám pro tebe prostě pár věcí, které bych s tebou ráda sdílela. To je první věc. Druhá věc. Připravit se na to, že to bude složitý rozhovor. Je potřeba umět vést složitý rozhovory. Jo? A třetí věc. Já učím svoje klienty, vytvořte si vhodné podmínky, za jakých se vám o tom bude dobře mluvit. Existují krásné studie i dlouhodobé, že mindfulness přístup, jako vědomý přístup, jo, k intimitě zvyšuje sexuální spokojenost u vztahu, takže rozhodně. A vědomé erotično je něco, co dělám s tím, že experimentuju, že zkouším, že rozšiřuju a zároveň mám nějaký jako funkční stereotyp. Jo, já vím, jak inovovat, já vím, jak vypadá můj funkční stereotyp. A já občas vím, jak vypadá to, že si šáhnu pro nějakou jako lepší biochemickou polívku, jak prostě si vytáhnout ten svatý grál. A to jsou tři klíčové jako pilíře, na kterých stavím já teda s klienty intimní štěstí.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas, Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 15 hodin a 27 minut v pondělí 3. srpna a já už pro vás mám tip, kam dneska vyrazit na výstavu, zejména tedy pokud se nacházíte v Praze. V galerii HIP 4 můžete vidět výstavu Jany Vitisky, a to výstavu s názvem Dovsi, kam si nikdy neměl zabloudit. Tvorba Jana Vitisky představuje výrazně rozpoznatelný a v českém kontextu etablovaný vizuální rukopis. Výstava v galerii nabízí ucelený vstup do jeho obrazového světa, který se rozvíjí jako svébytný mytologický skanzen postav, rituálů i symbolů. Právě tahle schopnost propojit lokální folklorní imaginaci s jazykem současné malby činí Vitiskovo dílo čitelné i v mezinárodním kontextu, takže vezměte klidně kamarády ze zahraničí a běžte do galerie HIP 4 klidně už dneska nebo až do 24. srpna.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Stage Rádia Wave.
4: Stage Rádia Wave.
5: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
3: Stage Rádia Wave.
5: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

0: 15 hodin a 36 minut na vlnách Radia Wave dozněl skvělý Sufjan Stevens Will Anybody Ever Love Me. Já věřím, že ano, a před námi je skvělá novinka, a to od americké hudebnice Chelsea Wolfe, která otevírá další kapitolu své temné tvorby, a to skladbou Cold, tedy novou ukázkou z chystaného 9. alba The Dark, které vyjde 21. srpna. Tahle zpěvačka, skladatelka a multiinstrumentalistka se už téměř dvě dekády pohybuje na pomezí gothic rocku, doomu, folku i experimentální elektroniky a ani tentokrát svou charakteristickou zvukovou paletu neopouští. Tady už to je nová Chelsea Wolfe s trackem Cold, no a pokud se vám bude líbit, tak v Praze, konkrétně v Arše Plus, ji můžete chytnout naživo 5. prosince.
1: Novinka.
2: Novinka na Radio Wave.

Maybe China.

0: Máme 15 hodin a 47 minut a na vlnách Radia Wave doznívá Men I Trust s příjemným trackem Say Can You Hear. Ještě než budou 4, tak si dáme obligatné Used, Oscara Antona nebo Armani White, no a hned po čtvrté na vás čekají Nia Archives a Clips nebo Blake the Man 1000. U mikrofonu je pro vás až do 6 Kas Vladyka.
1: A já jsem nadšená.
2: Dôležité hlásenie zo Skalických Vinohradov. Počas víkendu 7. a 8. augusta sa tu očakáva zvýšený výskyt dobrej hudby. V prírodnom areáli bývalého pieskovcového lomu sa bude konať už 13. ročník multižánrového festu Maringota. V rámci unikátnej dramaturgie zahrajú Moses Yuffie Trio, Sunbird, Past, Athena Chlebová a viac ako 20 ďalších kvalitných umelcov. Nebude chýbať stanové mestečko a sprievodný program pre deti aj dospelých. Festival si aj tento rok zachová svoju komunitnú atmosféru s obmedzenou kapacitou. Viac informácií nájdeš na festmaringota.sk. Mediálnym partnerom je Radio Wave.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou každý čtvrtek od 7 večer na Radio Wave.
4: Radio Wave. Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: To byly Black The Man 1000 a Nicky Nair na Radio Wave 7 minut po 16. hodině. Nám pokračuje pondělní odpoledne s Kasem Vladykou, doufám, že si ho užíváte. No a v téhle hodince, než nám odbije pátá, tak pro vás budu mít například ukázku z nové Casablanky, takže nás čeká trošku cestování a dobrodruža. Dáme si taky více kulturních tipů na to, jaké festivaly můžete navštívit tenhle týden. No a z playlistu už je před námi skvělá Chapel Roan, hned potom Bank nebo The Valentines.
1: A já jsem nadšená.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: To byly The Valentines s trochou lásky a my si teď poslechneme ukázku z nového dílu podcastu Casablanca. Úžasná bikepackingová dvojice Tomáš a Klára Novotní v něm vypráví o svých neuvěřitelných cyklistických dobrodružstvích. Celý díl najdete na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích a tady už je ukázka.
1: No, já jsem vlastně zjistil, že pro mě tady ten diskomfort, že pro mě je vlastně komfort. Pro mě je diskomfort být v práci a takový ten všední život. Takže takový to být špinavý, někde v lese, spocený, je pro mě vlastně přirozenější, než být v práci.
0: No a začalo to kdy?
1: U mě to přišlo až jako v pozdějším věku. Já jsem se vlastně o mílích, který mě k tomuhle bikepackingu přivedli, dozvěděl až někde ve svých 25-27 letech. A vlastně až od té doby jsem zjistil, že to je to pravý pro mě. Předtím jsem žil běžný život.
2: A chodil do práce.
0: A zažíval diskomfort.
1: Přesně tak.
0: A Kláro, vy jste právnička, psycholožka a ultrabikerka, což mi teda připadá samo o sobě jako super kombinace, že tam je od každého něco. Tak kde se to vzalo?
2: Já si myslím, abych byla upřímná, že jsem to tak nějak měla jako v sobě odmala. Sedí tady moje máma ve druhé řadě, která by to asi potvrdila, že mě to vždycky táhlo někam prostě ven do přírody. Čím míň konzumně, čím větší dobrodružství, čím větší explor, tak tím lépe. A to kolo pak k tomu přišlo nějak jako samo. Když jsem se dozvěděla o mílích, tak jsem si řekla, tyjo, tak to je velká výzva, to prostě musím zkusit. A tak nějak jako jsem zjistila, že jsem se v tom taky našla, no, že mě ta cesta ke kolu nebo k těm závodům vedla přes spíš jako chození po horách, nějaké slabší lezení a vodu a podobně, ale pořád je to prostě jeden pytel toho, že člověk je prostě někde venku a hledá si to dobrodružství a spí pod čirákem a cítí, že žije.
0: Jezdíte takhle závody i v zahraničí, nejde zdaleka jenom o 1000 mil. Jaké patří mezi ty nejvýživnější nebo na které nejradši vzpomínáte?
1: No za mě je to určitě skotský Highland 500. Je to vlastně závod vedoucí Skotskou Vysočinou, brutálně odlehlými místy. Ani se nechce věřit, že to je Evropa ještě. Je to fakt, tam člověk nepotká den živou duši. Tam jsem si vlastně asi jednou jedinkrát myslel, že umřu. Že jsem fakt šel za hranu do totálního vyčerpání a neměl jsem vlastně moc jídla, moc pití. Neměl jsem si vlastně kam lehnout pořádně, že jsem jel se spacákem. Tam spousta lidí vozí sebou i nějaký tarp nebo stan, to jsem já nevez, protože jsem velký minimalista. Tam jsem na to málem doplatil. Takže asi za mě to Skotsko bylo určitě jako nejtěžší a zároveň asi i nejhezčí zážitek z bikepackingu.
0: Takže šlo o to přežít nějakou klíčovou noc?
1: Přesně tak. Že jsem tam vlastně spal fakt v močále, klepal jsem se zimou, usnul jsem jenom díky úplně totálnímu vyčerpání, ale fakt jsem se bál, že se ráno už neprobudím, jak jsem se jako cítil mizerně tu noc.
0: A ráno teda?
1: Ráno jsem se probudil, jel jsem dál. Dobře to dopadlo.
0: Ale s pocitem jako odpočinku a jako nově nabitých baterek?
1: Vůbec ne. Byl jsem zmačkaný jak papír odsekaný.
3: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablancu jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
3: Český rozhlas, Radio Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Za minutku bude 5:30 v pondělí 3. srpna a to znamená jediné, začíná Prague Pride, takže Happy Pride. Já mám pro vás pár tipů, na jaké akce v rámci tohoto lidskoprávního festivalu letos zavítat. Dneska je to samozřejmě tedy slavnostní zahájení v Praze na Střeleckém ostrově, kde uvidíte různé legendy českého dragu. Bude to úplná matka českého dragu, Čiči Tornádo. Uvidíte taky Janacinu alias Čiku Čeku Palasantu, který je samozřejmě hvězdou nového filmu Čika Čeka, který v rámci Prague Pride můžete taky vidět a uvidíte Čiku Čeku dneska i naživě. Bude tam dokonce i Laziza Vuitton, hvězda z Vídně, lomeno ze Slovenska, takže krásný nabitý večer na otevíračce Prague Pride. No a další můj osobní takový trošku zaujatý tip je na středeční Hotcast Pod Live. Hotcast Pod samozřejmě moderuju já společně se svojí kolegyňkou z Rádia Wave Eliškou Soukupovou, no a na našem prideovém živáku se k nám přidá Miss Petty, tedy taky další legenda nejenom českého dragu, ale taky české pop music, takže bude řeč o tom, jak si jako drag queen, popová hvězda a celkově jako člověk vybudovat sebevědomí, jak se jí randí a tak dále. Zároveň je to taky moje kamarádka a drahá sestra, takže uvidíme, kam se dostaneme, moc se těším. V sobotu doufám, že se vidíme na průvodu a potom taky na pohodindě, na tančení na Štvanici. Happy Pride, mějte se hezky.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
4: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásty na zahradě srnky.
3: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
4: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
3: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.

16 hodin 39 minut, to byl Dean Blunt na Radio Wave a já mám pro vás další čerstvou novinku. Tentokrát od kultovní kapely newyorské indie rockové scény The Strokes, která vydává své dlouho očekávané 7. studiové album Reality Awaits, na kterou si i tentokrát přivolali na pomoc věhlasného producenta Ricka Rubina. I na novém albu zní The Strokes ležérně a mistrovsky zároveň, jak trefně vystihl hudební server Stereogum. Přesvědčit se můžete sami a to už teď na novince The Fruits of Conquest.

0: Thanks so much. Kanadský hudebník s trackem Hate doznívá na vlnách Rádia Wave v 10 minut před pátou, no a ještě než nám odbije pátá, tak si dáme Nana Yamato, Mess nebo Islands. No a hned po 17. hodině na vás čekají Nina Girachi nebo Margo. U mikrofonu je pro vás Kas Vladyka.
1: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC OG, Ida Duyang, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánrů hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
3: Modeláři.
4: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
2: na Rádiu Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

byla Margo na Radio Wave 6 minut po 17. hodině. Nám pokračuje poslední hodinka pondělního odpoledne s Kasem Vladykou. Doufám, že si ho užíváte. Nás čeká například ukázka z nového dílu podcastu Fasády, tentokrát o tom, že je horko a jak se na tyto sílící vedra lépe připravit. Dáme si taky poslední dnešní kulturní tipy, no a z hudby už jsou před námi nový Chad Hugo, Lakely 47 a Tierra Veck, hned potom Beata nebo Royal Otis.

0: To bylo australské hudební duo Royal Otis s trackem So Fucking a my si teď dáme ukázku z podcastu Fasády. Co když budou české domy za pár let vypadat trochu jako ty v Itálii nebo ve Francii? O tom, jak připravit naše budovy na klimatickou změnu, mluvila v dalším díle Fasád expertka na udržitelnou architekturu Kateřina Eklova.
1: Ale tak pozor, já si myslím, že barevné okenice třeba, to je jako opravdu hezký prvek. A viděla jsem už nějaké jako architektonické návrhy třeba rekonstrukcí rodinných domů a představte si třeba červené okenice, nebo modré okenice. Já si myslím, že jako to má svou estetiku pro určitý typ architektury, když s tím jako člověk takhle vědomě pracuje. A zrovna okenice, které známe právě z jižních států, Itálie nebo i z Paříže třeba, centra Paříže, tak to může být jako prvek, který z toho klimatu, které se k nám blíží, to středomořské klima, můžeme začít vlastně importovat k nám i s tou estetikou a těším se na nějaké architektonické realizace.
2: No to mě k tomu právě napadá, protože jsou třeba nějaké prvky, které byly ještě nedávno symbolem moderní architektury, ale dneska už se ukazuje, že v té době častějších vln veder nefungují. Mně třeba osobně napadají celoprosklené fasády, tak je tohle nějakým příkladem?
1: Rozhodně. Celoprosklené fasády, já si myslím, že opravdu to je myšlení minulého století. A přidala bych k tomu i třeba ta střešní okna anebo světlíky. Já samozřejmě střešní okna mají svůj smysl, když to je, bavíme se o podkrovních bytech a podobně. Ale právě ta střešní okna anebo třeba světlíky, které jsou po celé ploše té budovy, nějaké větší administrativní nebo veřejné budovy, tak tam právě jsou ty tepelné zisky nejvyšší. Tam, když nám celou dobu ze zhora svítí slunce, tak se nám pak přehřívá to atrium a musíme zajistit chlazení a chlazení těchto velkých objemů vzduchu je opravdu neuvěřitelně drahé. U těch administrativních nebo kulturních budov už se stává, že ty náklady na chlazení v létě jsou vyšší než náklady na topení v zimě.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas, rádio Wave.
4: Děláme vlny.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 17 hodin a 27 minut v pondělí 3. srpna a já mám pro vás další kulturní tip na festival, a to festival Inspiral Garden, který můžete navštívit celý týden v Plzni, a to konkrétně v plzeňských Šafaříkových sadech. V rámci tohoto multižánrového festivalu můžete po celý týden v Plzni zažít skvělý výběr alternativní hudby, silent disco, z veřejných diskuzí i dobrého jídla a taky designových produktů od místních umělců. Dneska konkrétně můžete například z hudebního programu zažít Good Times Only, Pexeso, anebo taky DJ Twix a Knack. Celý program najdete na webu inspiralgarden.cz. Příjemnou zábavu.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Starter.
4: Starter.
3: Hitparáda neobjevených.
4: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

17 hodin a 33 minut na rádiu Wave doznívá AC s trackem Drown. Před námi jsou Show Me The Body, Eve Tumor nebo Alex G. No a později ještě do konce hodinky například Anna Vaverková, Blood Orange anebo Below.

Na vlnách Rádia Wave doznívá Alex G s příjemnou písničkou Afterlife a naše společné pondělní odpoledne už je u konce. Vy už za malou chvilku, tedy přesně v 18 hodin, můžete poslouchat nové fasády, tentokrát o tom, jak se architektonicky připravit na velmi vysoké teploty. Potom více dobré hudby s plejákem Rádia Wave, no a pondělní večer na Rádiu Wave patří hudebním pořadům Starké teploty. Potom více dobré hudby s plejákem Rádia Wave, no a pondělní večer na Rádiu Wave patří hudebním pořadům Starter ve 20 hodin a Stage ve 21 hodin.

textu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

rádiovej. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na Rádio Wave.
2: Ahoj, já jsem Alena a tohle jsou Fasády. Pořad, který odkrývá tváře města až na cihlu. Evropské metropole i letos zasáhly tropické teploty. Po internetu se šíří videa lidí smažících vajíčka na svých parapetech, příběhy obyvatel, kteří si bukují klimatizované hotely, aby se aspoň jednu noc vyspali. A nejen to, v ohrožení není jen naše pohodlí, ale i naše zdraví a celá infrastruktura města. Největší vedra zasáhla tradičně Británii a Francii, ale i u nás bylo pořádné vedro. Jak jsou česká města připravená na postupující klimatickou změnu? Jak by měla vypadat, aby v nich bylo možné žít i za 20 nebo 30 let. O tom se dnes budu bavit s Janem Richtrem, specialistou na adaptaci města na oteplování, který pracuje na odboru ochrany prostředí na Pražském magistrátu. Ahoj.
3: Ahoj, díky za pozvání.
2: Když si představíme opravdu extrémní vlnu veder, třeba týden, kdy teplota neklesne ani v noci pod 25 stupňů, co všechno ve městě začne selhávat jako první?
3: Ten největší problém je lidské zdraví. Jako první při těch tropických nocích, tak to, co pozoruje i velmi zdravý mladý člověk, je, že se nevyspí, že je unavený. A u těch chronicky nemocných starších lidí je to ještě horší. A opravdu to je ten, to je ta hlavní příčina toho nadúmrtí, jak my říkáme, v důsledku vlastně těch tropických nocí. Ty tropické noci jsou tím hlavním zabijákem, protože neumožní těm nemocným starým lidem si během té noci odpočinout. Tak to je vlastně to, co poznáme už během pár dní, to, co jsme viděli ve Francii, že se začnou plnit nemocnice, tak to je to opravdu, co hodně dopadá na, především na lidi. Během toho dne my se dokážeme nějakým způsobem adaptovat, schovat se, zůstat doma v klimatizované místnosti, ale vlastně ten spánek a ta noc je to nejkritičtější období. Co se týče toho města jako takového, třeba té infrastruktury, tak vidíme, že třeba docházelo ke zpoždění vlaku, že třeba pomalu v Praze jezdili tramvaje, protože už těch 40 stupňů má vliv na roztažnost těch trolejí, toho materiálu. Že třeba jsem si všiml, když jezdím po Praze, tak na některých místech v asfaltu vlastně se udělaly takové boule, tam, kde byly nějaké ty spáry nebo nějaké předěly, tak tam prostě došlo k deformaci. A pak samozřejmě je to velká zátěž na elektrickou síť, protože vzrůstá spotřeba energie na klimatizace, větrání a další vlastně spotřeba, která je na to navázaná.
2: Potom v takovéhle úplně nejkrizovější dny hrozí třeba i blackout nebo výpadky elektřiny nebo i třeba nějaké větší selhání těch systémů, přesně přeplnění nemocnic. Najednou vlastně to město začíná přicházet na nějaké hranice té svojí funkčnosti. Jsme na takové situace nějak připraveni, protože my třeba máme celkem podrobný plán na to, když se stanou povodně, na to už jsme docela tady vlastně zvyklí, tak máme něco podobného i na tyhle vlny veder.
3: Tak třeba u té přenosové soustavy, u té elektřiny, tak tam si myslím, že tam určitě existují plány na to, co dělat, když vlastně takováhle situace nastane a jak optimalizovat tu síť. Problém ale je, že to třeba i do budoucna víme, že to bude přicházet častěji. Takže ten nápor na tu elektrickou síť bude čím dál tím větší a bude to vyžadovat i třeba zvýšené investice, aby to fungovalo. V Americe, například ve Spojených státech, kde nemají tu přenosovou síť třeba tak robustní jako v Evropě, tak tam je to opravdu, se o tom mluví a hodně intenzivně, že ta Amerika na to není připravená a může tam docházet k těm blackoutům. Jo? Už se to stalo třeba v Texasu, zase jako v jiný část roku, když byly v Texasu mrazy neobvyklý, tak jim tam taky vlastně nešla několik dní elektřina. Na to vlastně se jakoby ty jednotlivý dopravní podnik ví, co má dělat, když mu začnou právě se prověšovat ty troleje. Ale to, co my v České republice, jak žádné město, nevím o tom, že by mělo nějaký vlastně jako komplexnější akční plán nebo krizový plán na to vlastně, co dělat jako město, jako celek, a když takováhle situace nastane. Máme ty plány na zvládání povodní a to víme i z předchozích z roku 24, že vlastně celý ten stát velmi dobře fungoval. Že ta naše společnost na zvládání povodní je velmi dobře připravená oproti třeba jiným státům. Ale vlastně na vlny veder, na toho neviditelného zabijáka, tak tam my nejsme na to úplně připraveni. Žádné město nemá nějaký tenhle krizový akční plán. A myslím si, že po vzoru Francie, Španělska, tak i k nám vlastně dojde ta potřeba takovéhle krizové plány začít realizovat, připravit, aby opravdu to město vědělo, co má dělat, kdy se spustí integrovaný záchranný systém, kdy se budou informovat obyvatelé, jakým způsobem, kdy třeba zasedne krizový štáb a bude řešit vlastně tu operativu. Tak to si myslím, že nás výhledově čeká a ten konec června letos byla taková předehra, taková ukázka toho, jak, co nás čeká a vlastně na co se máme připravit.
2: A čím to je, řekl bys, ty jsi to trošku zmínil, že ta vedra jsou neviditelný zabiják, tak bude to taky tak, že musíme počkat, až začnou ty nejhorší věci, až tady přijdou ty blackouty, abychom si vlastně fakt uvědomili, že to je potřeba, stejně jako u těch povodní, je to tím, že jsou míň hmatatelný třeba?
3: Ano, částečně to tak je. Mojí prací v Praze je vlastně se na to připravovat, na tu budoucnost, kterou my ještě nevidíme, nezažíváme. Naplňování strategií města je přesně o tom. Preventivně se připravovat dopředu, když víme vědecky pomocí dat, víme, jako jaká budoucnost nás pravděpodobně čeká, tak na tu nejpravděpodobnější budoucnost se připravovat. Je to neviditelný zabiják ve smyslu, že jednak jako samozřejmě není vidět a to vyčerpávání organismu a ten dopad té teploty přichází postupně. Jo, když přijde povodňová vlna, tak vy fyzicky vidíte a ona vás fyzicky smete. A z toho takového vnímání toho mozku, toho pravěkého člověka, který v nás furt je, tak samozřejmě jako my, když vidíme v savaně toho lva, tak začneme utíkat. A když ten lev se plíží někde v té vysoké trávě a my ho nevidíme, tak vlastně pořád jako nemáme potřebu to řešit. Takže jako je tam i nějaké nastavení psychologické toho člověka, kdy to nebezpečí, které nevidíme, máme tendenci nějakým způsobem zlehčovat nebo ho nevnímáme tak urgentně a v tom je ta nevýhoda těch vln veder. Je to pravděpodobné, že až opravdu přijde, tak jako ve Francii letos, a budou vyschlé řeky a i tady u nás a budou plné nemocnice, tak potom vlastně i ta státní správa, veřejná správa i obecně ta občanská společnost se řekne, aha, tak opravdu teďka musíme něco dělat. To je samozřejmě lepší než nic, ale myslím si, že už jsme natolik vyspělá společnost, že bychom měli být víc preventivní v tom konání a měli bychom se na to připravovat dopředu.
2: Když se na to podíváme ve větším detailu, tak my jsme v minulém díle řešili, jak připravit na oteplování naše domy s Katkou Eklovou z Rethink Architecture, ale i kdyby ten můj byt byl sebevíc dokonale navržený, tak stejně z něj někdy musím vyjít ven. Tak když vyjdu z toho rozpáleného domu na ulici, jak by měla ideálně vypadat, aby mi tam bylo příjemně? Co bych měla vidět, cítit, slyšet nebo třeba neslyšet, což už je trošku takové návodné.
3: To jsem vás nechytil, ten návodnou otázku.
2: Myslela jsem tím,
3: otázku.
2: U toho jsem myslela na auta zrovna. Teda.
3: Jo, doprava, ano. No tak samozřejmě, a my to vidíme i v těch městech v jiných evropských státech, kdy vlastně asi tou cestou, a my jako to úplně vlastně nevíme, co je to řešení pro tu horkou budoucnost. Ta naše města jsou postavená pro úplně jiné klima. Takže my se budeme muset nějakým způsobem adaptovat. V těch jiných městech, typu v Dánsku, Německu, tak tam vlastně k tomu přistupují, že ty ulice dělají opravdu jako hyperzelené a obytné. Takže upozaďuje se ta intenzivní doprava a vlastně vysazuje se funkční zeleň. To znamená, je tam opravdu velký důraz na bujnou vegetaci, protože ta bujná vegetace, téměř jakéhokoliv typu, pokud má vodu, tak nám vlastně tím výparem ochlazuje to okolí. Takže vlastně jako jeden z těch přístupů je v tom městě dělat takový jako městský les, Protože když je vedro a jdeme do lesa, tak tam se cítíme samozřejmě daleko, daleko lépe, protože tam ta vegetace opravdu ochlazuje aktivně to své okolí, dělá to mikroklima. No a jeden z těch přístupů je dělat opravdu to město a ty ulice jako hyperzelené. Což ale v těch českých městech znamená, že se tady bavíme úplně o jiné estetice. Vlastně o úplně jiné architektuře, o úplně jiném vizuálu těch ulic. A nevím, jestli ta společnost na to je připravená. A já si myslím, že s tím, jak ty vedra budou častější, tak se to bude postupně měnit. A bude to nějaká postupná evoluce než revoluce, protože i to město změnit ze dne na den prostě nelze.
2: No ale když se teda ještě podíváme fakt konkrétně na tu ulici, co je vlastně v ten moment nejdůležitější? Je to voda, jsou to stromy, je to stín nebo nějaké materiály nebo vlastně všechno dohromady?
3: A určitě bych řekl, že to nejdůležitější je stín. Takže znamená, když já vyjdu ze vchodu toho bytového domu, tak to první, co na mě jako padne, je ten sluneční žár. Takže tam, pokud je tam strom, vzrostlý strom s velkou korunou, který mi poskytuje ten stín, tak okamžitě vlastně je tam pocitově i fakticky o několik stupňů méně. To je ta první věc. Takže stín, vlastně fungování nebo pohyb v tom městě ve stínu je něco, co budeme více vyhledávat a myslím si, že spousta z nás, když musí přes to poledne někam jít během těch veder, tak opravdu přemýšlí nad tím, jdete po straně ulice, která je ve stínu, i když je to třeba delší trasa, vybíráte si to, přemýšlíte nad tím, jak vlastně fungovat v tom městě. Takže vlastně jedním z těch cílů by mělo být poskytovat co nejvíce stínu. Ať už třeba vegetací nebo i nějakými stínícími prvky, a to, co se objevuje třeba v těch španělských městech, takže i v těch, tam mají teda užší ulice dost často, tak mají i stínící plachty vlastně na tou ulicí. Tam, kde my máme třeba často zavěšené veřejné osvětlení, tak oni tam mají zavěšené i ty stínící plachty.
2: Tam jsem viděla vlastně, nebo četla jsem článek o jednom městě, bohužel si nepamatuju, které konkrétně, ale bylo to ve Španělsku, kde zapojili místní domov důchodců a místní babičky tam uháčku. Tu plachtu, takže vlastně ještě zapojili nějakou starší komunitu, která měla pocit, že vlastně nebo neměla pocit, ona opravdu přispívala k tomu blahu toho města nebo té vesnice a tu tam pak vlastně natáhle použili jako to stínění.
3: A zapojení těch místních komunit je samozřejmě úplně to nejlepší a myslím, že v Praze se to ještě učíme, ale je to určitě jedna z cest a samozřejmě to ten vztah k tomu svému veřejnému prostoru a jakékoliv jeho posilování, tak je v zásadě dobře.
2: Praha je vlastně vůbec nejteplejším místem v Česku a podle klimatických scénářů bude ještě teplejší do poloviny tohoto století téměř o 2 stupně. Kdyby Praha měla svůj klimatický arzenál, jaké jsou její nejsilnější nástroje proti tomu vedru, jak proti němu bojuje?
3: Praha jako vlastně středověké město, tak my ji nějak nezměníme v tom základu. Ten fundament je prostě daný, je daný ze středověku. Díky za to Praha je prostě krásné město a je to obrovská hodnota. Ale to, co my můžeme dělat, jak adaptovat to středověké město, je, že můžeme opravdu do těch ulic vnášet co nejvíc těch stromů, co nejvíc té funkční zeleně. A takže to, co vlastně za pár let podle mě ten trend kam půjde, tak bude, že opravdu je větší důraz na investice do uličních stromořadí, do stromů v ulicích, které budou velké, budou fungovat, budou dlouhověké, což je taky problém udržet ty stromy v ulicích. Tam, kde to bude možné, tak budeme mít třeba nějaké popínavé rostliny na fasádách, budeme se snažit nadspat co nejvíce vodních prvků, nějaké fontány, ochlazovací vodní prvky. Ta voda dělá také vlastně hodně a je to technický prvek, není to biologický prvek, takže může být třeba fontána tam, kde nemůžeme dát stromy nebo i třeba z důvodu nějaké památkové ochrany a bude to nějaká kombinace. Asi aniž bychom změnili úplně tvář toho města, tak máme určité limity, kam můžeme s tou adaptací zajít. A proto je důležitá i ta mitigace, nejen ta adaptace. A vlastně opravdu pracovat s tím, že jako společnost se snažíme co nejvíce snižovat ten svůj dopad na tu klimatickou změnu a snižovat prostě spalování fosilních paliv.
2: Kdybychom se ještě podívali na přípravy toho města. Ty jsi v jednom z rozhovorů zmiňoval, že se dají ty přípravy rozdělit na nějaké krátkodobé, dlouhodobější, střednědobé, tak jak bys tohle rozdělení upřesnil?
3: Je to takový náš jako strategický přístup, kdy určitě se dají ve městě dělat, nebo můžeme dát doporučení, která jsou rychlá. Můžeme právě osadit veřejný prostor pítky, mlžítky, můžeme instalovat třeba ty stínící plachty, můžeme dávat nějaká doporučení, jak se chovat přesně, jako, jak se adaptovat v tom každodenním životě. Město může ty ulice zvlažovat kropícími vozy, je to taky jedna z metod. To jsou nějaké ty, a můžeme dělat i nějaká opatření v tom v rámci toho krizového řízení. Nějak přenastavit, otevřít chladné oázy, klimatizované úřady a tak dále. To je vlastně věc, kterou můžeme udělat s tou stávající infrastrukturou.
2: Tam bych možná jenom zmínila, že právě jste v červenci spustili jako Praha mapu oáz chladu. Tak jestli trošku popíšeš, co to je?
3: Jo, jedná se o pilotní aktivitu v rámci adaptace, která vzešla z takového programu města okolo inovačního managementu a jako takový nápad a už vlastně před téměř 2 lety a my jsme to minulý rok byli schopni ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje a operátorem ICT zrealizovat a předcházel tomu vlastně poměrně velký sběr dat vlastně o té stávající infrastruktuře. V té mapě můžete najít pítka, mlžítka, fontány, pumpy, studánky, plochy ke koupání, které jsou vhodné, další vlastně vodní prvky. A, takže ten první krok teďka byl a my jsme to chtěli spustit co nejdříve, takže jsme to spustili teda bohužel až po té nejhorší vlně v tom červnu, ale spustili jsme to 1. července. To byl ten výchozí plán. Nepředstavovali jsme se, že týden předtím budeme mít 40, takže to všechno bylo nastavené pro to spuštění od prázdnin. A vlastně spočívá to v tom, že jsme vytvořili tuhle tu první vrstvu té vodní, těch vodních prvků. A ta mapa je jako takovým prvním výkopem a je tam velmi za mě důležitá funkce, že i lidé nám můžou posílat zpětnou vazbu. A ukazuje se, že některá ta infrastruktura, některé ty prvky, třeba jako fontány, tak v Praze jich máme poměrně hodně nefunkčních. Dlouhodobě. Už 10 let třeba nefungují. A díky téhle zpětné vazbě my můžeme jednak tu mapu zpřesňovat, ale zároveň potom výhledově můžeme vlastně identifikovat, kde ta infrastruktura je nedostatečná, kde právě třeba je hodně nefunkční a můžeme jako město to postupně dávat do pořádku a zlepšovat to prostředí tímhle způsobem. Pak s tou mapou máme ještě další plány na příští rok a do dalších let. Jedná se právě o další vrstvu těch zelených oáz, dávat tam vlastně chladná místa ve městě, ať už se jedná třeba o hřbitovy nebo nějaké parky, které mají nějaké prvky nebo charakteristiky toho, že opravdu jsou v těch vlnách veder a chladnější výrazně oproti tomu okolí. A co také bychom tam chtěli dát ve spolupráci s městskými částmi, tak jsou i místa, kde při těch vlnách veder městská část třeba bude spouštět nějakou tu to útočiště, jak už tomu bylo teďka vlastně, kdy tuším Praha 7, Praha 10 rozšířila třeba otevírací hodiny radnice i přes víkend do 10 hodin do večera, kde vlastně měli klimatizované místnosti a kam se lidi mohli přijít schladit vlastně z toho nejbližšího sousedství. Takže to po vzoru Barcelony například, tak bychom také chtěli do té mapy postupně zhrávat ve spolupráci s městskými částmi.
2: Co všechno vlastně taková příprava mapy obnáší, protože krom toho, že si teda lidé stěžovali na to, že to bylo spuštěné až po tom prvním vedru, tak taky jsem četla komentáře na sociálních sítích, že pítka už můžeme najít na jiných mapách a že prostě ta práce, která trvala rok, tak vlastně jako je malá, ale já si dovedu představit, že ono je asi spousta věcí zatím, které nejsou vidět, tak co všechno to vlastně obnáší?
3: Tak bohužel my nemáme tu kapacitu ani know-how si to udělat na koleni pomocí AI si vygenerovat takovouhle mapu od to, co by třeba udělal nějaký soukromý subjekt. Je tam opravdu, a to, co pro mě dlouhodobě je velmi důležité, že tam je spolupráce několika těch organizací ve městě. IPR poskytuje a sbírá data a operátor ICT jako digitální agentura města v podstatě nám vytváří ten interface, tu mapu a my jsme tím hlavním garantem, který říká vlastně, jak se to má dál rozvíjet, co tam má být, to propojení s městskými částmi, i o tom právě mluvit a rozšiřovat to dál. A ten sběr dat zabral nějakou dobu a opravdu se chodilo i jako v terénu, byli prostě najatí stážisté, kteří mapovali ty prvky, doplňovali ty datové sady. A problém třeba to, proč to trvalo tak dlouho, je, že zpráva těchto fontán, mlžítek, pump, tak je vlastně ve městě roztříštěná mezi 57 městských částí, mezi magistrát, mezi PVK, což jsou kanalizace, vodovody, kanalizace a další třeba i soukromé subjekty. A vlastně neexistoval doposud žádný jednotný zdroj dat, kde by všechny ty prvky byly na jednom místě. To jsme teďka udělali a to je takový první krok, ten sběr dat a teďka vlastně to postupně jako ladíme, vylepšujeme tak, abychom byli připraveni hlavně i třeba na ty další roky, na příští sezónu, tam právě máme v plánu to přes podzim, zimu doprogramovat, vylepšit, sbírat další data, propojit se s těmi městskými částmi, takže to je nějaký proces, ale za mě možná bylo důležitější začít s něčím, ač to není perfektní, ale vlastně postupně to zdokonalovat, tak aby většina těch dat je jako přesná. Ty pítka, obzvlášť pítka, mlžítka, tak to jsou poměrně přesná data, která fungují, takže vy opravdu tam můžete najít v tom. A ten důvod právě, proč jsme to třeba se nepropojili s nějakými mapovými portály jinými, tak bylo to, že právě s tím máme další plány a chceme to zdokonalovat. Probíhá tam sběr těch dat stále, takže bychom určitě nechtěli dávat nějakému komerčnímu subjektu data, která nejsou přesná.
2: Tohle jsou teda nějaké ty krátkodobější opatření v tom městě, to, o čem jsme se teď bavili, ale jsou právě i ta dlouhodobější nebo střednědoba, která už víc zasahují vlastně do toho urbanismu, toho celého města, ať už budování parků, nebo i třeba různé rekonstrukce. Tady zase narážím na náměstí Jiřího z Poděbra, které teď bylo nedávno také otevřeno a přijdu si teda trošku tady jak vyvraceč mýtů dneska, jo, ve fasádách, ale podle mě to je taky důležité zmínit. Vlastně i tam se objevila kritika toho náměstí, že ačkoliv teda má být nějak klimaticky přizpůsobeno, tak těch stromů a stínů je tam málo na pohled a vlastně to není dostatečné. Tak zase mě zajímá tvůj expertní názor.
3: Já o tom budu mluvit ze strany těch adaptačních opatření, té modrozelené infrastruktury, trávníků, stromů, vody, protože to je to, co v tomto projektu čemu trochu rozumím. Já si myslím, že ač se to teďka mnohým lidem nezdá, tak opravdu do budoucna to bude jedna ze zelených oáz toho města. Tam je důležité říct, že vlastně ten projekt vyhrál nějakou architektonickou soutěž už v roce 2012 a došlo tam ke spoustě změn vlastně i s tím, jak ta společnost v Praze začala vnímat a i ta odborná společnost začala vnímat, že potřebujeme to město adaptovat. Zároveň je to park, je to veřejný prostor, je to náměstí, je to všechno, je to multifunkční prostor. A určitě asi i součást toho zadání bylo vytvořit tam vlastně prostor, zpevněnou plochu pro setkávání lidí, pro farmářské trhy, pro koncerty, ale třeba i pro demonstrace, prostě pro ten veřejný život. Takže tam jako určitě vznikl i nějaký kompromis během toho vývoje, že ten to náměstí má naplňovat různé funkce. A i přesto, že tam vlastně vznikla poměrně velkorysá a zpevněná plocha z té žulové dlažby, tak se tam podařilo městu a projektantům, autorům vlastně do toho zaintegrovat i spoustu těch adaptačních opatření. Když začnu vodou, tak tam vlastně jsou dvě akumulační nádrže na zálivku trávníků. Zároveň se tam poměrně unikátně ještě na současné poměry v Praze přivádí dešťová voda přímo ke stromům. Stromy jsou vysazené do takzvaných strukturálních substrátů, tak aby měly pro ten výhled sta a více let, aby měly dostatek prostoru pro ty kořeny, protože strom ve městě dělá stromem a zdravým stromem jeho kořenový prostor, kořenový systém. A ten moment, který si myslím, že si jako moc jako asi dneska už neuvědomujeme, je to, že pracujeme s přírodou, pracujeme s nějakými přírodními procesy a když vysadíme strom, tak nějakou dobu trvá, než vyroste a začne poskytovat ten stín. Jsou tam vysazené platany, které rostou rychle, obzvlášť v těch strukturálních substrátech. My máme i zkušenost třeba ze Smetanova nábřeží, kde je ta technologie použitá, že ty stromy opravdu rostou rychle a za 3 roky mají velké koruny které ten stín poskytují. U těch platanů si myslím, že 3-4, maximálně 5 let bude, je tam mezi fáze, než opravdu ten strom udělá tu korunu takovou, aby zastíňoval ten vydlážděný prostor. Za 10, za 15 let už se vlastně tam budeme procházet a sedět na té, v tom prostoru vlastně pod stíněm těch platanů a bude to mít úplně jiný feeling, úplně, budeme se tam cítit úplně jinak, protože ten strom a ta jeho velká koruna vlastně je taky nějaký architektonický prvek, který utváří to vnímání toho veřejného prostoru. A vlastně ten charakter toho prostoru se jako diametrálně změní. A je čistě z biologických důvodů a přírodních procesů, prostě my musíme mít nějakou trpělivost a počkat pár sezon, než ten strom zakoření a zesílí. A i z toho důvodu, aby jsme jako lidem víc přiblížili, co vlastně pod tím povrchem je a proč o tom takhle mluvíme, že to je zelená oáza, tak my už asi rok a půl vytváříme nebo sbíráme videomateriál pro takový krátký dokument, ten je teďka před spuštěním, v téhle době se asi bude zveřejňovat, kde asi v 7 minutách vysvětlujeme velmi laickým způsobem, v čem tkví ty adaptační opatření na tom Jiřího Spoděbrat, protože ony na první pohled vlastně nejsou vidět. Takže určitě se můžete podívat i na tenhle krátký dokument, kde to je i pomocí nějakých animací vysvětleno, v čem vlastně spočívá to náměstí z hlediska té zeleně, jaké stromy a proč tam jsou vysazeny a jakým způsobem.
2: Radní pro životní prostředí Jana Komrsková zmiňovala na klimatické konferenci v Centru architektury a městského plánování, kde jsme se potkali, že ta adaptace na klimatickou změnu je vlastně taková popelka, že ji pořád neřešíme v městech dostatečně. Ty změny, i když mi přijde, že už trošku víme, co máme dělat, jsou strašně pomalé. Tak co je vlastně ta největší brzda? Je to peníze, legislativa, nebo prostě to jenom dlouho trvá?
3: Je to asi obecně jako všeobecně stále jako nedostatek důrazu na to řešení, že opravdu v tom musíme něco velmi aktivně dělat tak, abychom řešili tu budoucnost. Ono bohužel vlastně, my se tady nebavíme o tom, že třeba přesně postavit, zrekonstruujeme park, uděláme tam nové technologie a hnedka to léto, když se to otevře, tak hnedka to bude plnit vlastně tu adaptaci. Takhle to bohužel nefunguje. My opravdu potřebujeme dlouhou časovou řadu pro to, abychom to město přizpůsobili. Takže tím, že to je takhle vzdáleno, tak na to není takový důraz. Myslím si, že se to pomalu mění, mělo by se to měnit rychleji, určitě. Jak v Praze, tak vlastně i v celé České republice, ve všech českých městech. Praha je na tom vlastně velmi dobře v porovnání s českými městy. My na to máme sice malý, ale máme adaptační tým. Máme vlastně 2,5 člověka, který řeší jenom tu adaptaci. Máme i na to rozpočet na magistrátu, právě na ty pilotní projekty, na takové opatření, na tu mapu a tak dál. A zároveň máme vlastně schválenou a implementujeme strategii adaptace města. A většinu z toho vlastně většina českých měst a obcí nemá. Tam v podstatě, pokud to chtějí řešit, tak musí to dělat nějak po práci v rámci prostě odboru životního prostředí jako referenti, vlastně jako téměř volnočasovou aktivitu. Ne, mění se to. Jo? Není to takhle všude. Další velká města postupně také vlastně tohle dělají, v něčem jsou třeba napřed, jako Brno v těch dotacích pro dešťovku a zelené střechy, to už má od roku 2018, tuším. Ale pořád je to vlastně poměrně ten rozjezd v těch adaptacích je poměrně pomalý a pomohlo by prostě tomu větší důraz, ať už ze strany občanů, tak i vlastně těch komunálních politiků, aby si uvědomovali, že to je nějaká investice do budoucna, aby ta města vlastně fungovala i pro lidi žijící zde jako za 20, 30, 40 let.
2: No v tom mi docela nahráváš, protože když se bavíme, tak za pár měsíců tady budou právě komunální volby, tak by mě zajímalo, co bys ty chtěl vidět v těch komunálních programech, aby jsi řekl, dobře, tak tihle berou klimatickou adaptaci vážně, budu věřit tomu, že se tu třeba ještě něco změní.
3: Já si myslím, že to bude příležitost pro občany v rámci celé České republiky vlastně tohle téma do té komunální politiky tím svým hlasováním vlastně přinést a klást na to větší důraz. A je to opravdu o těch obyvatelích. Je to komunální politika je o tom, co chtějí občané. a je daleko blíže tomu člověku, než třeba ta politika na té státní úrovni. Takže tam si myslím, že opravdu jakoby to mají hodně v ruce ty obyvatelé. A ať už tím, že se aktivně zapojí do té komunální politiky, anebo že budou s těmi politiky komunikovat, a budou nám jako úředníkům, kteří máme naplňovat vlastně ty strategické dokumenty, budou nějakými partnery konstruktivními a budou nám v tom pomáhat tím, co budou vlastně vyžadovat od těch politiků. Takže tohle, ať už aktivní zapojení, nebo opravdu to, jakože ta fráze jít k volbám, tak je opravdu na té komunální úrovni nesmírně důležitá. I proto, pokud chceme, aby se něco změnilo v tom našem okolí. To je vlastně ten základ. A já si myslím si, že teď i díky té vlně veder, kdy vlastně jsme to opravdu měli jako historické rekordy, tak se to do těch kampaní začíná promítat a opravdu drtivá většina, co to tak jako sleduju, těch kandidátů i těch stran o tom mluví. A myslím si, že to je dobře, že to je skvělé a vlastně přemýšlí, jak vlastně oslovit toho voliče a co jim nabídnout. Myslím si, že bohužel ten trend v podstatě bohužel bude postupovat v budoucnu, protože se to bude těch lidí ve městech dotýkat čím dál tím více. A ten důraz na to řešení od těch voličů prostě bude jednoznačně větší.
2: Já bych se ještě ráda zastavila u toho 2,5 člověka, o kterého jsi zmiňoval, protože to je podle mě něco, co by se mělo jako vypíchnout z té tvé odpovědi. Já jsem u toho tak přemýšlela, že i na Vejvu je nás tady víc a to teda nechci jako porovnávat důležitost práce. Samozřejmě kulturní vzdělání a veřejnoprávní média jsou také důležitá, ale příprava města na klimatickou krizi i po těchto vedrech cítím, že jsou jako důležitější možná. Tak není to, jako to musí být strašně moc práce pracovat ve 2,5 člověku, kdy teda předpokládám, že ten půl člověk je půl úvazek.
3: Tak je to hodně práce a my bychom, i kdyby nevzniklo nové zadání po volbách například, tak bychom měli co dělat dalších 5-10 let takhle v tomto týmu. A je to lepší než nic? A hodně těch českých měst, jak jsem zmiňoval, nemá ani 2,5 člověka, ale optimální by samozřejmě bylo ty kapacity mít větší a já jsem téměř i přesvědčen, že do budoucna tomu tak bude, že opravdu tím, jak se to stane celoměstské společenské téma, ta adaptace, tak i analogicky k tomu prostě bude na to větší důraz i na těch samosprávách. My to samozřejmě umíme kompenzovat. Není to tak, že by jenom 2,5 člověka pracovalo a nikdo nic jiný nedělal. A my spolupracujeme s městskými částmi, některé městské části už také mají vlastně klimatické úředníky. Spolupracujeme s odborníky, takže si najímáme externí experty, kteří pro nás dodávají vlastně, dělají třeba hodnocení adaptačních projektů a snažíme se to vlastně tímhle způsobem kompenzovat, takže my jsme schopni to nějakým způsobem si ten tým rozšířit, ale samozřejmě jako jádrové zaměstnance v týmu by bylo, mít jich víc by bylo ideální, ale já si myslím, že ten čas nastane.
2: Tak jsem ráda, že nekončíme úplně negativně, ale třeba s nějakou nadějí a znovu, stejně jako u dílu s Kateřinou Eklovou, se zdviženým prstem k nám všem, že i my se můžeme podílet na té změně a třeba větší budoucnosti v té klimatické přípravě města. Tak ti moc děkuju za rozhovor a držím palce s dalšími plány.
3: Já děkuji za pozvání.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: hodin na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave. Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Zajivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na rádiu Wave.
3: Krásný večer, těsně před 8 hodinou posloucháte Starter na rádiu Wave, hitparádu neobjevených. Od mikrofonu vás zdraví Filip Černý. A dneska tu není Martin Šolc, kterého zdravím na dálku, protože pokud mám správné informace, tak by se v tuhletu chvíli měl nacházet na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde teda taky nějakým způsobem reprezentoval Český rozhlas, takže fandíme a zdravíme, ale nebude tu na dnešní speciální rozhovor, což už mi říkal, že je mu hrozně moc líto, a pozdravuje naše dnešní hosty, které si už za chvilku představíme. Já ještě chci upozornit na to, že je před námi ještě jeden letní starter live, to znamená živák. Konkrétně proběhne v pátek 7. srpna na festivalu Povaleč a tam můžete stále ještě zaslat tracky. Ten formulář najdete na sociálních sítích startéru, právě třeba Instagramovém účtě, který je starter_radiowave. Dneska už další rozhovorový speciál, po tom, co jsme se zaměřovali třeba na festivalové pozvánky, tak tady máme zase po čase nějaké jméno, které soutěžilo v tom uplynulém ročníku a nedostalo se potom do finálové trojice, ale třeba z nějakého důvodu si myslíme, že na to mělo velké šance a že pokud jsme neměli doposud příležitost se s nimi popovídat, tak dneska si to potřebujeme vynahradit. Takže já už v tuto chvíli v našem studiu vítám rapovou skupinu Upground. Ahoj.
4: Ahoj.
3: Je tady hodně lidí u hodně mikrofonů. Máme tady Žakuse, máme tady Vodníka, máme tady Adonika Delika, máme tady Batika. Ve dvou případech se mi to už jakoby podařilo přidělit k těm civilním jménům, ve dvou ne, protože ty přezdívky absolutně nesouvisí s vašimi pravými jmény. Takže potřebuju pomoct přiřadit si hlas ke jménu u Žakuse.
4: To jsem já.
3: Výborně, ahoj, takže Vojtěch Pech a taky u Batika.
4: Vojtěch Lukáš, Pech je vedle mě Batik.
3: Tak ale vy jste dva Vojtěchové, tak to je náročný.
4: Kilián, no. Vojtěch Pech a
3: no
4: Vojtěch
3: jasně, ty
4: Lukáš.
3: Máš tři jména, on dvě, tak nezávidíš mu taky trošku někdy to třetí jméno?
5: Já mám právě ty tři.
3: Tak ty nezávidíš mu.
4: Jo, jako někdy třeba ten Kilián je hodně zajímavý, no, ale tak já jsem rád s Vojtěchem, takže prostě povedu.
3: Já věřím, že se v průběhu té dnešní hodinovky nějak jako nacítím na to, že je vás tady tolik a že se různě jmenujete. Jinak upozorňuji na to, že budeme spouštět další ročník startéru už na podzim, klasicky na začátku října, takže pokud máte nějakou ambici poslat vaší písničku, tak je to stále možné a vždycky bude na starter@rozhlas.cz. Tam přijímáme vaše tracky, stejně tak, jako to udělali právě Upground. Čekací doba, mám pocit, byl, pokud se nemýlím, váš úplně první prostě debutový track, který jste vydali na Soundcloudu. Nakonec skončil na tom EPčku Patent. Jo. Ale byla to první věc, která šla ven za Upground.
4: Jo.
3: Ale nebyla to třeba první napsaná věc?
4: Vlastně byla.
5: No. Napsaná věc, první napsaná věc. Mm-hmm. Jako ta skladba, no tak.
4: Tak vznikala.
5: Tak čekací doba má hrozně dlouhou historii.
4: No to je.
5: Jsme dělali strašně dlouho tu skladbu, takže tak vlastně jako.
3: Řekni nám o čekací době.
5: Tak v původní sestavě, mám to říct až takhle do historie.
4: Můžeš.
5: V původní sestavě to bylo prostě Vodník, Žakus a Adonika Delik. A měli jsme v plánu začít ten Upground právě že čekací dobou a tvořili jsme ten beat u mě pod postelí.
3: Pod postelí teda, jo?
5: Protože mám palandu. No.
3: Jasně. Já jsem měl takovou ještě se sestrou, že to bylo v rohu a musel jsem vlastně zasunout svoje nohy pod její postel. Cítil jsem se jako ve formuli. Ty jsi to měl trošku lepší?
5: No, my máme, no, mám palandu asi 2 metry nad zemí, takže pod tím jsem měl stůl.
3: Ale 2 metry měříš zhruba, takže to je problém trošku, že?
5: No, já mám 1,80 m.
3: Tak dobře.
5: Takže pohodě. No ale jako fláknu se občas o ten, o tu posel, to je strašný. No ale to je úplně mimo. Tvořili jsme čekací dobu a jednou jsme to nahrávali asi v těch třech. A bylo takový zvláštní a pak se k nám přidal Batek.
4: No bylo to vlastně asi 2 roky dozadu teďka už. Bylo to vlastně no, ke konci prváku nějak.
5: Má to hodně verzí. Hodně verzí.
6: Protože my jsme se vlastně už jako bavili teda všichni čtyři a když Batik poprvé slyšel vlastně jako nějaký to demo té skladby, tak se mu to jako zalíbilo a vlastně jsme pak do toho šlápli jako všichni.
7: Já takže jsem si jako řekl prostě, že potřebuju mě, že jo, k tomu, aby prostě no, to no byl jasně. Celý ten upground, takže
3: jestli to chápu správně, tak Batik je u vás ten tastemaker prostě, který jako určí, jestli se vydávat tímhletím směrem konkrétního beatu, anebo ne.
5: To jsme tak nějak všichni.
3: Jsem si to myslel, že to řekneš. No a když jsme u beatu, tak kdo u vás nejvíc stojí za těma beatama právě?
5: Beaty dělám já.
6: Mm-hmm. Všechny.
5: Jo, všechny, no, bez rozdílu. Všechny, co jsou vydaný, tak jsem dělal já.
3: A jak se srovnáváš s tím, že dostáváš, nebo minimálně třeba na začátku, když jste úplně poprvé spolu třeba zkoušeli něco vymýšlet, skládat, tak jak se vyrovnával s tím feedbackem, který přicházel, když to je něco, co si sám prostě doma vařil a pak najednou kluci k tomu mají třeba nějaký kritický poznámky.
5: No, zatím se jako nestalo moc, že by měli kritický poznámky.
3: Je příliš dobrý teda, jo? Chápu to správně.
6: No, je perfektní, jako prostě. Že, jako...
4: No, být čekací době, když to vznikalo, tak jako...
5: Jako byly tam trable, to se pamatuju, když fakt jsem měl ten původní sample, takový to... Tak jsme tam se snažili dát nějaký breakbeatový bubny a kluci na mě furt byli jako... Tak resampuj nějaký jiný a dej tam tyhle. A furt to nefungovalo.
3: Byli
5: pak oni
3: prostě.
5: Ode mě odešli, já jsem to tam nějak ještě něco zkoušel s tím a přidal jsem tam další na ten breakbeat. Oni se vrátili a v tu chvíli jsme řekli, damn, to zní dobře, že to jako, pamatuješ si to, ne? A pak jsme šli k tobě.
4: No, tam jsme to právě, to bylo první amatérské nahrávání, které bylo pod peřinou vlastně, aby to nerezonovalo.
5: To bylo v obalu od kytary a pod dekou. Mikrofon a tam jsme měli hlavu nastrčen.
3: V obalu od kytary, teda byl někdo nastrčený normálně na majku.
5: Poprvé nahrávání.
3: Opravdu bojové podmínky teda tím pádem, ale vyplatilo se, protože tahle nahrávka měla ve startéru velký úspěch. Já si moc dobře pamatuju, když jsme ji slyšeli poprvé s Martinem a první, co samozřejmě vyvstane, je ten možná až příliš dlouhý úvod, to intro, který prostě natýzuje
5: čekací
3: člověka.
5: Doba.
3: Ano, a to je ta čekací doba. Já už jsem potom to pochopil samozřejmě, při opakovaném poslechu jsem to začal oceňovat, ale proč zrovna tuhle skladbu, nebo kdy přišel ten moment, že jste si řekli, hele, on existuje starter, pojďme to zkusit poslat tam? No.
7: Já to řeknu přesně, to protože my máme našeho zvukaře, mýho spolužáka Krištofa Lukaše,
5: kterýho zdravíme.
7: A tomu děkujeme, protože nám právě starter doporučil a bylo to fakt takový jako první nakopnutí toho upgroundu, že šel vlastně ven a i podle mě kvůli tomu vzniklo to EPčko tak rychle, že nás prostě ten starter nakopnul a šel.
5: Nastartoval. Okay.
3: Ale ještě před tím přihlášením do startéru už to vysilo nějakou chvilku na SoundCloudu, takže přece jenom nějaký odezvy musely přijít na váš účet, protože jste s tím šli prostě ven, šli jste z kůží na trh, tak jaký byly ty první reakce třeba jako od vašeho blízkého okolí, anebo klidně od neblízkého okolí, co se k vám dostalo přes internet?
6: Všechny jako reakce byly hrozně jako pozitivní, všem se to jako hrozně líbilo a nám to jako dodávalo takový pocit, že nás to jako bavilo vlastně víc a víc, čím víc bylo tý pozitivní jako zpětný vazby. A no a celý vlastně jako to jako nastartoval ten starter prostě, no, jakože tím úplně jsme pak hnedka začali makat intenzivně na tom EPčku prostě a tím se to rozjelo celý prostě, no.
3: Pojďme se to předělit právě zmíněným trackem Čekací doba, tady jsou Upground, kteří jsou zároveň hosty dnešního startéru.

0: Posloucháte Starter na Radio Wave, tohle byly Upground a jejich čekací doba, kteří jsou zároveň se mnou aktuálně ve studiu. Je tady Žakus Vodník, Adony Kadelik a taky Batik, jak už jsem na úvod zmiňoval, ještě jednou ahoj kluci. Vy jste hrozili tady během toho, co to hrálo, že klidně dáte živej rap, kež bychom na to byli připravenější, co se týká techniky, sluchátka jsou tady jenom tři páry, takže mohlo to být jako v takový omezený formě, ale kež byste to řekli dřív, mohlo to být speciální moment, ale možná i taková jakoby předzvěst toho, že někdy by měl být Upground pozvaný na Radio Wave Studio Session. Co byste si o tom mysleli?
1: Jo, určitě.
0: Jo?
1: 100%.
0: No tak beru to jako věc do budoucna a už teď se na to těším. My jsme v rámci rozhovoru skončili u geneze čekací doby jako takový a u toho, že právě Adony Kadelik je beatmaker, zároveň jsem se ale teďka mimo mikrofon dozvěděl, že je i takový dotahovač té vaší crew, protože potom se věnuje i té postprodukci, to znamená míchá, mástruje, než jde nahrávka ven, tak je to právě jeho práce. Vnímáte, že tohle je obecně jeho role v té crew, že to je ten tahoun jako v něčem? Že on je ten, který vás jako sune kupředu, co se týká třeba nějaký i celkový motivace?
2: Já bych řekl, že on určitě z nás má nejdelší jako tu historii v hudbě celkově. A celý je vlastně to prostředí, jako v kterém se pohybuje a má největší přehled, podle mě to i jako nejvíc slyší ty detaily z nás. A potom samozřejmě jako posílá několik těch různých verzí, máme tam hodně těch efektů, takže ty se tak jako měněj. A na všem se teda shodneme, my teda dáváme nějakou zpětnou vazbu k tomu a potom to ale zase jako Adony Kadelik vrací.
0: Tohle je možná ten moment, kdyby jsme měli dodat kontext, přestože vy to úplně jako nevokalizujete někde veřejně, tak tvoje jméno jako není tajný a nějak tak se ví, kdo se zajímá o Upground, že tvůj otec je Ondřej Sifon Anděra z VVček. To znamená, že ty máš prostě signifikantní hudební kořeny v rodině, máš na co navazovat, zároveň jako asi tušíš, jak se v tom chodí, i tvoje sestra dělá hudbu, prostě jste obecně jakoby z hudební rodiny. Má i někdo další z Upground podobný kořeny nebo prostě nějaký základ v tom, že věnovat se hudbě je tak trochu přirozený?
3: To asi úplně ne, no.
1: Úplně.
3: Ale teda jako všichni jako se v nás začal v jednu dobu hodně jako rozvíjet zájem o tu hudbu, že vlastně úplně všichni tady jako by my tři jsme taky tvořili jako v jeden moment jako nějaký věci, že k tomu máme jako taky nějak trošku jako blízko, ale žádný kořeny si myslím, že úplně jako to.
0: Jako asi v duu, že jste tvořili spolu předtím?
3: Ne, každý jako individuálně.
0: Každý sám.
2: Ale ne, že asi tvořili, ale všichni tvoříme, mi přijde, a jako no. I když teda používáme primárně ty beaty od Adony Kadelika, tak všichni jako si děláme své beaty a do budoucna si nemyslím, že se nevydají ven.
0: To znamená, že nejsou vyloučený i potom nějaký solový dráhy třeba bokem.
4: Jo, tak.
0: Zároveň Upground, předpokládám, je první vaše jako skupinová věc. Jaký vnímáte, že jsou benefity z toho být v rapové skupině spíš než být jako rapové jednotlivé?
3: Strašně moc.
5: Já si myslím, že extrémně jako energie, která na těch koncertech jakoby, kterou máme, tak jako jednotlivec to prostě by tady to plně jako takovýmhle stylem jako nezvládl. Že jako my čtyři se extrémně tak jako doplňujeme, že ta energie z toho jako šíří asi nejvíc prostě. A no a myslím, že i ten jako kreativní proces ve čtyřech prostě vzniká mnohem jako líp a máme víc nápadů, prostě víc to sedí. No.
0: Má k tomu někdo nějaký opačný take? Třeba, no, že si myslí, že být ve skupině má i nějaký nevýhody?
3: Já bych řekl, že tam ta nevýhoda není snad jako, no samozřejmě tam jako nějaký jsou, ale spíš bych chtěl ještě jako dodat to, že vlastně třeba i na ten začátek je to skvělý, že jsme čtyři, každý máme jako svoji nějakou jako skupinu přátel a když jsme vydávali tu čekací dobu, tak bylo hrozně jednoduchý si sehnat aspoň nějaký základ lidí, co to poslouchají, co chodí na koncerty, což je hrozně jako skvělý a úplně jsem nad tím vlastně kolikrát přemýšlel, jak strašně těžký to musí být na to sám vlastně na všechno. A my si vlastně jako všichni všichni můžeme rozdělit i nějakou jako práci, že vlastně jako Kilián se třeba hodně jako řeší vlastně veškerou komunikaci jako s různýma jako nabídky jako na koncerty, všechny festivaly, stará se hlavně o ten Instagram a tak no, jakože jsme hodně, bych řekl, jako samostatný v něčem, no, což je super.
0: Naťukávali jsme tady tu rodinnou historii, minimálně v případě jednoho z vás nějak trochu blíž, ale když se podíváme na vás čtyři jako na individua, tak z jak moc jako rozdílných sociálních bublin třeba přicházíte? Je to prostě, byli jste spolužáci, měli jste nějaký společný přátelé, anebo jste se potkali někde random? Kolik jste měli blízkýho předtím, než vznikli Upground?
1: No, já a Vodník, tak jsme chodili spolu na základku. On byl o ročník níž než já a setkali jsme se na výletě v Londýně.
0: Hezky.
1: V autobus.
0: International prostě.
3: No.
1: A pak on mě představil klukům.
3: Který jsem vlastně seznámil se s nima ve skateparku v Michli. Mm-hmm. Vlastně jsme všichni jako starý skejťáci.
0: Jasně. Věnuje se tomu někdo ještě dál?
3: No, už jsme v důchodu.
1: Žáků za občas.
0: Přišlo nějaký zranění teda a už jenom prostě pobíráte nějaký
3: no.
0: Nějaký jakoby odstupný z toho, jo?
3: Nebo... Přišla hudba.
0: Přišla hudba. Teď sype hudba prostě.
3: No, jasně.
0: Cash by možná, že jo? No, tak k tomu se možná ještě dostanem. K nějakým vašim...
5: My s Batikem, tak jsme vlastně spolu chodili na základku, takže my se známe od prostě druhý třídy a začali jsme právě jezdit na skate a pak jsme právě potkali Vodníka, který nás pak představil, prostě, jak už Maty říkal, no.
0: Potom, co si to předělíme skladbou, kterou vybrali přímo kluci, jedná se o Let's Push Things Forward od The Streets, což zvukově mě úplně jako nepřekvapuje a zároveň se moc těším, že si tenhle ten track pustíme, pak nám snad k němu i něco řeknete, tak potom přijde nevyhnutelná otázka na vaše pseudonymy, protože samozřejmě nás bude zajímat, jak tohle to vzniklo a proč se někdo jmenuje Vodník a proč se někdo jmenuje Batik například. Posloucháte Starter na Radio Wave.

0: Let's push things forward.
1: The Streets, to znamená Mike Skinner na Mikeu a jeho Let's Push Things Forward. My se teď posouváme dál v rámci dnešního rozhovorového speciálu ve Startéru na Radio Wave, protože jsou tu se mnou Upground. Tak kluci, jaký vztah máte k The Streets? Už jsme si tady mimo mikrofon a já to prozradím, řekli, že jste nikdy tuhle kapelu neviděli live, ale že vás to vlastně docela mrzí. Je tohle jeden z nějakých vlivů pro aktuální sound Upground nebo pro nějaký přístup k vystupování živýmu třeba, protože ten Mike Skinner je hodně specifický.
2: No, já třeba jako osobně, já si myslím, že tohle to jako víceméně jako sdílíme s klukama, jakože máme hodně blízko jako k tomu anglickému zvuku. Nebo teda hlavně asi jako to je za mě, no, prostě britský zvuk a vlastně ty The Streets jsou naprosto jako naprosto skvělý. Já to úplně jako miluju a tak a hodně jako čerpám z té Anglie, nepřijde, že jako je to pro mě tak jako v něčem taková inspirace velká, no.
3: Mě ty The Streets tak hodně zaujaly tím, jak on si hraje s tím hlasem vlastně, že i když to je primárně nějaký jako rytmický, tak hrozně mění ty tóniny a je to prostě zajímavý, jak s tím pracuje.
1: Mě dokáže díky naší soutěži překvapit lecos u mladých autorů a autorek, například, že prostě písničkář, kterýmu ještě nebylo snad ani 22, tak považuje za svoji hlavní inspiraci The Beatles. To jsem si nikdy nemyslel, že bude jako možný vlastně udělat. A co se týká nějakých samozřejmě jako starších men, původních men, na který navazovat, tak to se hodně týká i vás. Kde přišel ten impuls otáčet se zpátky a teď samozřejmě berte to s rezervou, protože hudba a nějaký vkus hudební funguje v cyklech, vracejí se nějaký vlny. Sami asi dobře víte, že současná vlna rapuje, že všichni se snaží rapovat do Griselda Beats, prostě vrací se takový ten aktualizovaný boom bap. Co vy ale vracíte do hry je taková ta jako devadesátková energie a energie nultých let těch rapových skupin, těch boybandů prostě, kdy je to jako několik týpků na stage a ukazují tu energii na majku, hodně se i křičí prostě přes sebe. Takže logicky jsme zmiňovali během hodnocení třeba Beastie Boys, taky já třeba z těch novějších men Joey Valance and Bray, ale strašně mě zajímá, jestli to byly věci, které vás třeba triggerovaly v rámci toho hodnocení, protože to vůbec neposloucháte a nesouvisí to s váma, protože máte třeba úplně jiný vlivy, tak jak to je?
2: Dobrá otázka.
4: No, takže na mě rap má hodně dlouho velký vliv, protože já to poslouchám už od 10 někdy. V 10 mi začal táta tak jako dávat jeho starý CDčka, který máme doma.
1: Jsi možná ani neměl jinou možnost.
4: No, ukazoval mi veškerý ty rapové věci. Jako samozřejmě tam je spoustu jiných žánrů, který tam máme, ale mě vždycky zaujal rap. Takže to už jedu od 10, co dělám beaty. A vždycky mě bavila ta energie toho. Vždycky prostě to přesně to přeřvávání na těch stagech, pak ještě při tvorbě té hudby, tak já často sampluju z vinilu, nebo patent, to jsou většinou sample z vinilu všechno.
1: Okay. Ještě kam záháš většinou, co se týká nějaký selekce vinilu? Třeba kdyby si měl říct nějaký jako desetiletí, nebo žánr jako?
4: No.
1: Co jsi říkal, Tenerife?
2: Jan Verich.
1: Jan Verich, to je daleko od Tenerife.
2: Z Vericha vždycky rozhovory s Janem Verichem.
4: Jo, my máme vinyl Táto povídej s Verichem a vždycky mě na to bavilo skračovat. My máme doma nějaký starý vinily.
1: Počká, to je v jaký věci třeba z patentu je Verich?
4: Tyjo, to si myslím, že není v žádný věci, ale je, no, tyjo.
1: Ještě to nevyšlo prostě, ty tracky, kde je Verich.
4: To já jsem použil jenom na skračování, jsem nikdy moc nesamploval. Jako je to v jednom beatu, ale to je úplně starý, nepoužitej, zatím se válí jenom my na SD kartě.
1: Mm-hmm. No tak co ty vlivy teda? Na co vlastně navazujete? Jsou to třeba ty Beastie Boys?
4: Tak Beastie Boys bych řekl, že snad poslouchám jenom já ze skupiny většinou, nebo jako malej jsem je dost poslouchal, ale...
1: A co se týká nějakých jako československých potažmo prostě tuzemských men, že jo, když to tady, já vzpomínám na Chaos samozřejmě, když se bavíme o nějaký jako energii prostě rapový skupiny a o nějakém přezvávání, tak tam to bylo. To taky jde úplně mimo vás třeba.
4: Chaos jsem neposlouchal nikdy.
3: Já jsem Chaos poslouchal chvilku, ale spíš mě asi bavili jako pozdější Katovi jako projekty. Jasně. A jako Prago jsem poslouchal Smrt, že je podle mě skvělá deska, ale jako poslouchal jsem to dřív, dneska už moc ne. A z ty jako český scény jako starší, tak to bych neřekl, že jsem poslouchal nějak moc. Spíš právě přesně jako Amerika, Británie a tak. A myslím si, že se všichni dokážeme shodnout na Farsight a Souls of Mischief, jo, který vlastně. Jako...
2: Určitě právě jako, no, prostě americký nějaký 90, prostě jako začátky to bylo asi, určitě při začátku to bylo podle mě výrazný vliv.
1: No a impuls dělat tohle u nás v češtině souvisí třeba i s tím, že vám to tady chybělo?
2: Spíš to je to, co nás jako baví asi, vlastně jako, ale... Já nevím, jakože mi se vyloženě jako neinspirujeme něčím, mně přijde, že to je něco jako ta hudba, to, co v tomhle slyšet, je něco, co je prostě trošku už v nás jako a jde to tak jako přirozeně, že je to trošku v nás, no, ale ještě teda bych zmínil za mě, co se toho českého rapu týče, tak pro mě je takový jako v srdci ten MC Gay. Aha, to je, ta drzost je pro mě taková největší inspirace, že vlastně i v té hudbě kolikrát vlastně ty moje texty jsou takový i někde jako konkrétnější a vlastně asi bych řekl i nejvíc přidrzlý z těch všech, protože to je něco, co mě jako strašně baví a nejenom na tom Geovi, ale vlastně jako obecně v té hudbě taková jako drzost, no, takže to je takhle za mě.
1: Napadá mě spoustu otázek, například prostě s aktuální přesaturovaností mužských men v tuzemském rapu a s tím, kolik toho vychází, tak jak vlastně třeba ve vaší jako bublině a mezi vašima vrstevníkama, jak moc je jako netradiční, že někdo má rapovej projekt a pak případně jaký jsou na to třeba nároky, kvůli tomu, jak je to přesaturovaný, nároky na kvalitu myslím, ale spíš vlastně mě to vede k otázce, jestli vy jste sami za sebe a nějak, když se o tom bavíte ve skupině, spokojený se stavem tuzemský rapový scény. Jak na to nahlížíte vlastně?
4: No tak jako...
1: A čistě osobně, to nemusí být vůbec žádný jako hodnotící názor, ale prostě jestli jedete nějaký současný český rap, jestli ho posloucháte ve volném čase.
4: Já moc ne. A do Nekana tak moc ne. Právě, že mě Upground, nebo já jsem začal tvořit ty rapový beaty a všechno a vždycky jsem se snažil to dělat co nejvíc, protože to bylo přesně něco, co mi chybělo. Nějaká jako ta uřvaná energie a ty špinavý beaty a řezat a chybělo mi to tady.
3: Mně přijde, že jako ta současná úplně asi jde trošku mimo mě, ale co bych zmínil, že mě bavilo jako v poslední době a i jsem si užil koncert, tak byl Hobson Clark, který teďka vydal jako podle mě dobrou desku.
1: Ok. Zaznamenal jsem. Mhm. Máte někdo nějaký další třeba i jako newcomerman, na který byste chtěli upozornit? Protože já vím, že minimálně v rámci dnešního playlistu vámi vybranýho si budeme pouštět jedno rapový duo, který já jsem teda vůbec neznal, ale dostaneme se k němu až po jednom vašem tracku. Tak máte mimo ČT1 Speed ještě nějaký jako mladý koně?
4: Prší
3: určitě.
1: Ok, jasně, tam je i holka, tak to je super, jo. Že jo? A zároveň jsou to lidi, kteří měli předtím i nějaký solový projekty a teďka je to vlastně jakoby...
4: To já vůbec jejich minulost neznám, protože mě to ukázal nedávno ségra a ukázal mi skladbu Po tváře a ta se mi hodně líbila, takže jsem to samozřejmě hnedka představil klukům.
1: A co na to kluci?
4: Teďka to prostě jedem.
1: Teďka to jedete.
2: Jo, Po tváře je jako super skladba.
1: Nice. Stejně tak my si tady teďka pojedeme Dušičky, což je track z EPčka Patent od Upground. Co nám k němu řeknete? To je otvírák, ne? Podle mě EPčka.
4: Jo.
2: Je to tak.
1: No.
4: Co k tomu říct?
2: Co k tomu říct? Přijde mi, že jako to je skladba, která mě strašně baví hrát naživo. Protože tam se dá na to úplně jako šlápnout, trošku tam jako zařvat a je to skladba, která má jako úplně jako hrozně dobrou energii a skoro mi přijde vlastně teďkon zpětně po několika koncertech, co máme odehraných, že ta energie úplně vlastně v té nahrávce jako je taková... Naživo je to prostě úplně něco jiného.
4: Lepší, no.
2: Jo, určitě, no.
4: Prostě musí to šlapat, nesmí se zastavit, zhluboka dejchat, na nohy se postavit.
1: Krásný úvod, tak to je.
5: Starter. Hitparáda neobjevených.

0: nachystaný, že jste všichni sráči a že jste hrozně posraný.
1: Zrovna tohle jste nemuseli, to byla ta vyklírovaná pasáž.
2: A to bylo důle.

0: Upground, díky dnešnímu rozhovoru se už nemusíte ptát, kdo dělal tenhle beat, byl to Adonis Kadelik, tohle jsou dušičky otvírák jejich debutového EPčka Patent. Mimo to mají venku taky třeba novej single Dovolená, na ten i dneska dojde, ale já jsem si uvědomil, že jsem úplně vynechal tu slíbenou otázku v předchozím vstupu, takže ještě jednou, ty přezdívky. Jak to vzniklo? Geneze, potřebujeme všechny do detailu. A ideálně rychle.
1: Kdo začne?
2: Začneme od nejchytřejšího.
0: Takže od nich, jo? Takže,
2: no, moje jako přezdívka vychází od takového drinku.
0: Já už no, asi tuším, no, kam míříš. No.
2: Já nevím, jako, jestli to můžu říkat.
0: No, jenom řekni barvičky možná, no, těch tak, pitíček. Bude stačit.
2: Vodníkovo jako...
0: Oko?
2: Oko.
0: Takové magické oko je to možná?
2: Spíš vodníkovo sperma.
0: Jo.
2: No a to je takový drink, který jsem jednou jako vokusil. Aha. A přišlo mi to hrozně odporný, ale ten název toho drinku, mě to přišlo úplně jako skvělý. Přišlo mi to strašně jako vtipný a vůbec tak to vypadá ten panák. Aha. A pojmenoval jsem se takhle na Instagramu a kolikrát se mi i stávalo, že lidi, když mě třeba potkali, tak mi říkali, vodníku, čau prostě, a vlastně takhle jako na mě mluvili a mně se to hrozně líbilo a řekl jsem si, že se to stane jako mým pseudonymem. Aha. A mým alter agem.
0: Hezky.
2: Takže tak.
0: Tak když půjdeme takhle postupně teďka po tvojí pravici batik.
1: Oh,
0: zase
1: no.
0: Špatně?
3: Žakus.
0: Hele, já se to naučím do konce té hodiny.
3: Tak ale vysvětlím, tak
0: jako... Kdo z nich měl ty tři jména? Prostě kdo měl dvě? Ježišmarja.
3: No, já to mám asi o trošku méně zajímavý jak vodník. Já jsem nějak jako přemýšlel a nějak jako... Líbí se mi dost francouzština a koukal jsem na seriál na Netflixu Lupin. Aha. A mám ho hrozně rád. A tam vlastně jako pes v podstatě, který se tam pak objeví u té hlavní postavy, tak se právě jmenuje Jacques. A pak vznikla jako taková, tak já jsem si říkal, ano, Jacques, to je super, to se mi líbí. A myslel jsem si, že si tak pojmenuji jako to jméno, protože ono je, že francouz prostě je jméno Jacques. Ale pak jsem jako to se tak nějak jako... trochu jako jsem to zkazil a pojmenoval jsem se jakoby je accuse, což znamená prostě obvinuju nebo žaluju.
0: Sám sebe.
1: Žaluji.
3: No a...
0: Jo, a nebo žaluješ někoho teda, jo?
3: Vlastně jako jo, no. A bylo to takový jako, že to vzniklo takhle, ale vlastně líbí se mi to a Jacques.
0: Jako žalobce vlastně.
3: Je to žalobce, to, ale to jako není úplně...
4: Praška.
0: Tak není úplně pardon za ten switch, teď už batik teda.
4: Jo, teď batik a já to zkrátím hodně, protože já k tomu vyloženě žádnou jako backstory nemám. Mně se to prostě líbilo, líbily se mi ty písmena po sobě. Aha,
0: takže čistě fonetický výběr prostě.
4: Jo, bylo to prostě jednoduchý, takže nechám prostor.
0: Nenosíš batikovaný trička ani koukám, ne, takže ne. S tím to spojený to není.
1: Bylo hrozný.
0: No a to, tak už víme, co máte zakázáno nosit na stage, teda teďka. Řekl Adonis Kadelik, který má zároveň jako nejdelší pseudonym, tak možná bude mít i nejdelší vysvětlení.
1: Adonis Kadelik, tak jak to vysvětlí celý? Mě hodně baví slovo psychedelik. A zároveň prostě bych řekl, že i ty beaty, co tvořím, nejen ty, co jsou vydaný, ale ty, co ještě prostě svět teprve čekám, tak bych řekl, že jsou něčím lehce psychedelický a pak prostě mě bavilo si říkat I have done it, I done it, I done it.
0: Nice,
1: a tak jsem si tak jako říkal, tyjo, psychedelik si říkal by bylo trapný, pak Adonis by bylo taky divný a pak jsem si nějak spojil ty dvě slova dohromady a vzniklo Adonis Kadelik. A pak mi babička vysvětlila, že zdravím babičku a dědu, že se poslouchají teďka, že Adonis je řecký bůh krásy a delik jako delikátní. Takže jinými slovy by se dalo říct i delikátní krasavec.
3: Skutku to pasuje.
0: Delikátní krasavec, no výborně.
1: Ale to nechám posoudit svět, až mě potká.
0: Tak děkuju za vysvětlení všech přezdívek. Teď už si jako patentuju tohleto, že to proběhlo ve startéru a kdokoliv další prostě z jiných médií se bude ptát na tuhleto otázku, tak už vlastně jako bylo zodpovězeno.
2: Měli
0: prostě
2: to nikdy nezodpovíme znovu.
0: A už byste jim měli říct jako ne, my už jsme to říkali prostě v Českém rozhlase, takže.
5: Nejhorší otázka. Takže děkuju za tuhle tu premiéru. Zároveň další track, který si budeme pouštět, je právě od rapového dua, který podle mých informací s váma vystupovalo v Šapouru 4.4. Do dneška z tohoto duo žije, protože to mají furt ještě napsaný v bio na svých sociálních sítích, takže trošku to vypadá, že s nima budete i v dubnu 2027 tam hrát, ale to mě vede k tomu zeptat se vás na vaše dosavadní zkušenosti s hraním, s živým vystupováním, protože už jsem nějak tak pochopil, že než byly Upground, tak byly nějaký jako vlastní projekty, všichni jste si zkoušeli dělat beaty, možná jste už jako pracovali s mikrofonem nějakým způsobem, ale co je to s těma dosavadníma koncertama, který byl třeba nejlepší? Já jsem vás viděl jenom jednou a to si myslím, že furt byla ještě taková ta jako raná fáze prostě. To byl váš druhý koncert, jo? Teďka na mě ukazuješ. Děkuju. Tak strašně rád bych vás viděl někdy.
1: Kdo to ukázal, jak se jmenuje?
5: Jmenuje se Žakus, už to mám. Jmenuje se Žakus. A řekněte mi, kolik vlastně máte za sebou koncertů?
4: Já bych řekl 8.
1: No, i pár neregistrovaných, ale o těch nebudeme mluvit.
5: Co třeba zatím vnímáte, že jako bývá největší úskalí během toho vystupování společně? Protože v takovýto skupině je strašně důležitý se prostě sehrát na vnímat.
1: Sehraný, no přesně to, tak já jsem nad tím přemýšlel. No jednou jsme si nedali zkoušku před koncertem a já jsem jako cítil, že jsme nebyli tolik sehraný, ale stejně byly jako pozitivní odezvy, že...
3: To vlastně mě osobně dost překvapilo.
1: To vnímáme jen my, no.
4: No, mně třeba přijde nejtěžší na té show, že já se zaposlouchám do těch textů, začnu nad tím přemýšlet a najednou se ze mě stane takový jako robot, který tak jako blbě kouká, ale jako právě s každým dalším koncertem na tom pracujeme prostě a myslím si, že ta nějaká show presence tak je daleko lepší teďka už.
5: Nespěje to třeba k tomu, že budete mít i vlastního DJ, který bude jako ze zádu pouštět, když všichni rapujete?
1: Ne, to neplánujeme. Protože vlastně, no. Nás baví, jako ono to dodává k těm koncertům něco to, že zatím jenom já, ale že to prostě, že z kompu přepnu i na sampler a hraju to naživo. Sice je to někdy záhul v tom, že když mám svoji část, tak musím rychle běžet k tomu sampleru z druhé strany stage a přepnout si to, což se častokrát nestane a pak mám blbou náladu celý koncert a kluci to často znají. No vidí to na mě, ale DJ neplánujem.
5: Dobře, tak předíleme se to dalším trackem. ČT1 Speed, neboli Obizman a Dr. Shut Up společně na tracku Matt.
3: Zdravíme.
5: Tady to je.
1: Zdravíme, milujeme.

0: Ne, vlastně. Ne. Já budu mít v jednom textu, oslovujte mě pane Delik, a ne pane Deliku. Jo, to je... Takže Delik, anebo Adonik.
1: Tak má TK z 5.8G, neříkej Tomáš, že jo?
2: Neříkej
1: tak
2: Tomáš.
1: Rozumím, tak už to nikdy neudělám tady tu chybu. Hele,
0: já jsem to udělal sám, že?
1: Dostáváme se konečně k vaší dovolený, která v něčem podle mě byla i osudová. Nějak tak pro všechny tady v místnosti, jak pro mě, co se týká startéru, pro nás jako ze startéru, tak i co se týká pro vás, protože my jsme tak jako vtípkovali, že bylo jako z naší strany dost jasný, že v té finálové trojici startéru budete. I si myslím, že to bylo znát jako z těch hodnocení poroty v jednotlivých dílech. A pak, když my děláme takovou jako tajnou rozesílku a zjišťujeme zatím tak jako nenápadně, kdo by teda mohl vystoupit na Starter Showcaseu, a ještě si ty e-maily tváří, že to je jakoby velmi skrytá věc a že to dostávají všichni, ale vůbec si nemůžete být jistý, dostává to mnohem víc lidí, než se tam potom dostane. Tak vy jste byli mezi nima a řekli jste úplně jednoduše, no ale my máme naplánovanou dovolenou. A to jsem si říkal, tak to je nejlepší, to je nejvíc repová věc, kterou mohli udělat, oni prostě starter nepotřebují, stejně se dostanou tam, kam chtějí. A pak vyšel track Dovolená, který na coveru má takovou chatovou bublinu a tam je napsáno, kde byste byli, kdybyste nejel. A už to není dokončený. Já jsem si začal říkat, tak buď je to nějaký prostě můj jako ego trip, anebo opravdu reagujou na ten starter. Tak řekněte nám, co se dělo na té dovolené a proč se stalo, že jste kvůli tomu vynechali Starter Showcase v finále?
0: Tak k té dovolené to teďka můžu konečně pozdravit Marka v Austrálii, užívej si to tam, moc tě zdravíme všichni, kluci pozdravte.
3: Je to tak.
2: Čau Marku.
0: Ahoj, Marku. No a tady to jsme prostě měli domluvený dlouho, odjet na tu dovolenou.
2: Hrozně dlouho.
0: Hodně jsme se užili, každý den v lihu drinky jsme jeli, to bylo super.
1: To nepropagujeme samozřejmě, ale řekněte nám, kde jste byli, kde jste dovolenkovali vlastně?
0: Na Kanárech, kanárský, yeah. To byl...
2: Gran Canaria.
0: Jo, Gran Canaria, no.
1: To byla první teda upground dovolená?
0: Ne, byli jsme v Miláně.
2: Jo, v Miláně vlastně.
0: To bylo super.
1: A na obou místech vznikly tracky?
0: Ne, to ne.
4: To je vlastně vtipný, že dovolená.
1: Nevznikla na dovolený.
4: Nevznikla na dovolený, to už je jako starší track.
2: Je to tak.
0: Ale jmenuje jako... se, Dovolená u moře se jmenuje od začátku.
4: Jo, ten beat i se tak jmenoval prostě, že nám to dávalo takový jako vibe.
0: Mě to znělo jak handpany.
1: Takže dovolenou vnímáte spíš jako takový utužování vztahu, než jako nějaký soustředění na vaření nových tracků.
2: To taky máme takový soustředění, to jsme měli teďko na Šumavě, u Batyka na chalupě, to jsme měli takový soustředění, kde jsme vytvořili právě jednu ze skladeb, která zahraje.
1: Jsem rád, že český chataření prostě pořád patří do toho hudebního průmyslu. Není to jenom u kytarových kapel, je to prosím vás i u rapových crews, takže to
0: samozřejmě ceníme. Takže jsme tam udělali šílený DMBčko. Mm-hmm.
1: No a teď k tomu vzkazu teda na coveru. Co jste tím chtěli říct?
4: To je takový jenom jako, ten cover
1: jako
4: byl
1: pomrknutí.
4: Kreslený jako prostě do skicáku, jsme seděli venku. No a jako už Maro. To bylo skoro hotový prostě, ale něco tam tomu chybělo, tak jsme si tak jako chtěli rejpnout trošku. Bylo to taky
0: prostě
4: jako
0: jsme
4: vtipný.
0: Si z vás udělali legraci.
1: No tak děkujeme za tohleto pomrknutí. Samozřejmě jsme si všimli a hned jsme si cítili o něco líp, že na nás někdo taky myslí díky to tomu startéru.
2: No, jenom teda bych chtěl podotknout, že nás to jako úplně strašně mrzelo, že jsme tady vlastně jako nemohli být. Ono už to bylo fakt takový, že jsme to měli hrozně dlouho naplánovaný, nebylo to úplně levný a úplně nás to jako
0: Já jsem byl rád, že jsem to čekal. Já jsem se naučil backflip na Duně. Backflip na Duně jsem se tam naučil. Jako, to bylo super.
4: Myslím si, že bychom se rozhodli znovu takhle, ale jako mrzelo nás to.
1: Kluci, já si myslím, že to je úplně jedno, že stejně dosáhnete toho, čeho potřebujete dosáhnout. Pojďme si to konečně pustit. Upground a dovolená, tady to je.
5: Starter. Hitparáda neobjevených.

0: každej ký, každej se hrcí tím, co se děje. Zrychluje se chůze i srdeční temp.
1: Upground a jejich dovolená, která track, který vůbec nevznikal na dovolené, jak už jsme se dozvěděli díky dnešnímu rozhovoru. Ještě jednou naposledy tady vítám kluky z Upground, ahoj.
2: Čau.
1: Mě by ještě zajímalo, takhle než se dostaneme jako k závěru toho dnešního rozhovoru, protože už známe od vás nějaký pohled na benefity toho být v rapové skupině, spíš než být jako individuálně, už nějak tak víme, odkud přicházíte, co se týká nějakých vlivů, co vás baví poslouchat, ale teď, co se týká vlastně nějakého patření do té tuzemské scény. Kde se vlastně jakoby vidíte ideálně? Kam byste chtěli patřit? Jako je to čistě ta vaše crew, která si jede svoje? A nebo byste chtěli být vnímaný nějak v rámci té scény, která je v tuhletu chvíli nějakým způsobem strukturovaná?
3: Upground je prostě vlastní projekt, který bude se vnímat jen tak, jak je. Takže prostě kdo nás bude poslouchat, tak je fanoušek Upground.
1: Znamená to i zavřený dveře pro nějaký případný spolupráce a feety?
4: Spolupracujeme s ČT1 Speed, samozřejmě, to jsme udělali jednu skladbu a máme v plánu, tahle ta skladba, co jsme udělali, tak je jakoby ČT1 Speed s Upground a plánujeme udělat s ČT1 Speed, udělají oni beat a my se přidáme k ním, ale teďka to zatím je, že jsme udělali my beat a oni se přidali k nám a spolupracujeme.
3: A hodláme spolupracovat dál. A určitě jako když nás někdo bude bavit na té české scéně, tak my nemáme jako problém s žádnou spoluprací. A nemusí to být ani na české scéně, podle mě.
5: Určitě.
3: Ale momentálně si jako... No, takže jsme nebíraví.
1: Můžou šikovní lidi slidovat do DMs, prostě není to problém. Jako.
5: Jo.
1: My samozřejmě na té ploše dnešního rozhovoru jako nemáme úplně tolik prostoru, aby jsme probrali všechno, ale zajímá mě, protože jsme se ještě úplně nedostali, krom toho, že Adronika Dalik dělá beaty, k tomu tvůrčímu procesu jako takovýmu. Píšete si bars vůbec?
4: No jasně.
1: Jo? Mně přijde, že čím dál tím víc začíná být normální a ceněný hlavně, že člověk prostě freestyluje na ten mikrofon. Čím dál tím víc, jako, ať už to jsou rapový duo nebo jednotlivci, tak právě si pyšnějí tím, ne, já už dávno bars nepíšu prostě. A že to vlastně jako zandavají rovnou do toho beatu, že se
4: potkají.
1: Hele, třeba Pyra Boys dlouhodobě nepíšou bars. Smack mám pocit, že je na tom docela podobně. Hugo Tox je takový jako hlavní propagátor tohodle přístupu a už strašně dlouho si nepíše nic do telefonu. Maximálně tak prostě, že reaguje na ten beat. Takže vy jste opravdu, píšeme si to, nějak si to jako pipláme a potom se teprve potkáte?
4: Ne, no jako různě. Někdy to píšem dohromady, někdy to píšem zvlášť, někdy jako bych řekl klidně ten freestyle. Já předám slovo klukům. Taky mluví.
5: Jo, vlastně asi jako, když se sejdem všichni, tak vlastně to vzniká tak, že pustíme beat a každý si píše svůj čas, pak to prostě nějak dáme dohromady. Když nejsem spolu, tak to prostě Adonika Dalik pošle do skupiny a každý se to vymyslí a pak to nějak vznikne potom.
3: A pak se navzájem kritizujeme. My přijde, že máme ty texty takový jako obrázkotvorný trošku, jako máme tam ty různý slovní obraty a nemyslím si, že kdybychom vyloženě freestylovali čistě jako na ten beat, tak že by to mělo vlastně tu pointu, kterou tím chcem předat. Třeba
1: rozumím, těm, rozumím. Naprosto pochopitelný. Teď nám ještě uděláte radost na závěr, protože nám líknete nevydaný track. Možná si ho pustíme úplně celý, možná spíš jenom kousek, ať si k němu ještě stihneme něco říct. Tady jsou Upground a nevydaný track Osobní prostor.
6: Starter. Wave.cz/starter. Pošli nám svoje tracky.
7: Já, nádech, výdech.

0: líkovaný track tady, Upground, osobní prostor ve startéru na Radio Wave. My už do toho musíme vstoupit s klukama, protože nám nezbývá moc času a budeme muset ten dnešní rozhovor uzavřít, ale já, když jsem tohleto slyšel, po tom, co jste to poslali, tak jako nejraději mám ranní vzduch, ten, co přichází za svítání, dřív než přijde ranní ruch. To mi už jenom z těchto bars přijde prostě obecně mnohem přemýšlivější, hloubavější, takový jako víc introspektivní, než jsme doposud zatím z těch tracků od vás slyšeli. Podporuje to ten i jako klidnější beat. Co to znamená pro nás posluchače, posluchačky? Co máme čekat od Upground v příštích týdnech, měsících, letech?
1: Že jsme multižánroví, nice. Že nezůstaneme jenom u toho řvaní prostě do mikrofonu, ale myslím si, že dokážeme být i melodický a na tu můj čas ještě budete teda muset počkat. To přijde, až to bude vydaný, ale...
0: To znamená, ještě se prodlouží stopáž a nebo tady do toho ticha ještě?
1: No tady jakože ty jsi to katnul prostě, když jsi přicházela můj čas.
0: Takže si budeme muset počkat.
2: Takže no, prostě... No, Mike, tak přijde průšvih. No,
0: nesmíme tolik kecat příště,
1: ještě,
0: no.
1: Ještě počkej.
0: Já vám moc děkuju, že jste dorazili do startéru. Pojďte ještě i na úplný závěr třeba pozvat, jestli vás bude někdy v blízké době možný vidět live.
1: 21-22 v Semilech Meetup Fest, takže tam přijďte a nebo se všechno dozvíte na Instagramu, protože na podzim už máme taky něco naplánovaného. Určitě zase budeme chtít dělat svoje shows, takže určitě nás sledujte na Instagramu.
3: A makáme na albu, na větším projektu už, který bude obsáhlý a zase multižánr, spoustu věcí, spoustu žánrů, makáme na tom.
0: Super, tohle byl Upground, kteří rozhodně nepotřebovali finále startéru, obejdou se úplně v pohodě i bez něj a ještě stihnou 3 dovolené předtím, než vydají novou desku. Tohle byly Žakus, Vodník, Adonika Delik a Batik. Díky moc, že jste dorazili na rozhovor.
2: Díky moc za pozvání.
1: Čus.
2: Čau.
3: Dobrou.
4: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
5: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
5: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Stage Rádia Wave.
5: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
4: Stage Rádia Wave.
5: Stage Rádia Wave.
6: Od mikrofonu vás zdraví Matěj Dvořák s pořadem Stage. Na stage si dnes poslechneme koncert britské kapely The Horrors z letošního ročníku BBC Radio 6 Music Festival. Ve své tvorbě propojují garage rock, postpunk a gotický rock s experimentální elektronikou a během let se vyvinuli od tvrdého a surového zvuku k propracovanějším a atmosférickým nahrávkám. Jejich přes 2 dekády dlouhé působení je řadí mezi nejvýraznější jména britské alternativní rockové scény. Průlom jim přinesl debutové album Strange House z roku 2007, na které navázali kritikou oceňovanou deskou Primary Colors, která jim získala nominaci na Mercury Prize. V březnu 2025 vydali své 6. studiové album Nightlife, které představilo novou sestavu kapely a navázalo na jejich dlouhodobé experimentování se zvukem. Dnešní stage právě začíná.
5: Stage.
4: Stage Radia Wave.
5: Stage Radia Wave.

0: Právě jste slyšeli koncert britské kapely The Horrors z letošního ročníku BBC Radio 6 Music Festivalu. Dnešní stage je u konce, od mikrofonu se s vámi loučí Matěj Dvořák.
1: Stage.
2: Stage Radia Wave.
1: Stage Radia Wave.

0: Vlnáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

I love when I go up, cause I go up out of town. I love out of town.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Vlny.
1: Hold me, I take this open beat. Yeah.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Quest.
1: Quest.
0: Hrajeme s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
3: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.